mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Me buď v klubu džentlmeni, nebo páněz nemá nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy CZ,

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: I'm ready to, baby. You're not alone.

Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába. Světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat. Tenhle pije onen chlast.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky a on taky musí o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Láska. No tak, vždycky to je v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je, ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaký svoje velmi praktický podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátký kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový raz, sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla by to už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem

0: si přišla v hodinky, říkám, kuče, ale mám hodinky, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přepravil jsem se zpátky a teďka lezu z té vody a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla. A zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. Já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal, jak na obrázek svatý. A ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Kdy mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
3: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra. Vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakládat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal, Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
2: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

dess, ja, dess. Mam van uppenofi, alek. Mam van uppenofi, alek. Mam van uppenofi, alovi, fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací.

modlil v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: vanuppelnou fialu. Mám vanuppelnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdraví
2: dobře.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych
4: děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
4: Děkuji,
2: máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podivu. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vztekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí jako podlame, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodně? On říká, 17:30, polejem se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla čtvrtě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě směšně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka!
2: Moriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem roku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to jako panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. A Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývají posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Studia.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam uzdravím pana Přeučila i vás.
4: Děkuji.
3: Pavlíku.
2: Zdravíme.
3: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
3: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
5: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
6: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji, nastavu.
4: Tak, také děkuji.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
7: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
7: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
9: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek je.
4: A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
10: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Zdar Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. A zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šat. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi, takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Voda tam stále ubývá. Pádné letní počasí a sucho se podepsaly na úrodě cukrové řepy. Dnes bude skoro jasno, odpoledne až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Stát získá bezplatně jak letiště samotné, tak většinu movitých věcí, které používala krajská společnost s ručením omezením letiště Karlovy Vary. Jak uvedlo vedení hejtmanství, krajští zastupitelé by měli smlouvy schvalovat 19. října. Po získání souhlasu bude smlouvy schvalovat i ministerstvo obrany, které by je mělo podle současných dohod do konce října předložit vládě. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů dál klesá. Vodohospodáři omezují odtok z nádrže, přesto do ní přitéká míň vody, než z ní musí vypouštět. Povodí Ohře zároveň tento týden zakázalo vstup na historický most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu. Pokračuje mluvčí podniku Dana Zikešová.
2: Na obnaženém mostě v nádrži jsme umístili značení se zákazem vstupu. A to především kvůli tomu, že mostní konstrukce je ve špatném technickém stavu a při pohybu po ní hrozí i riziko pádu.
1: Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
3: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
4: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
3: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
5: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukr na to z 15%.
3: Výnos cukrové řepy se v Loštících oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Ukrajina uspořádá volby, pokud bude Rusko souhlasit s 60-denním příměřím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Ukrajina vyměnila svého současného prezidenta. Trump to řekl poté, co Zelenský kritizoval jeho dohodu s Ruskem. Washington souhlasil s jednostranným pozastavením sankcí na vývoz ruské nafty bez jakýchkoliv ústupků ze strany Moskvy. To Zelenský označil za projev slabosti.
0: Sport.
1: Karlovarští hokejisté vyhráli přímý souboj o třetí místo Tipsport

0: Ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a výjimečně se vyskytnou i přehánky, spíše na horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Vane většinou slabý, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nemáme teď ráno v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český Harrison Ford, Michael Douglas i Steve Seagal. Tak těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který včera v 79 letech zemřel. Předního herce Národního divadla a syna Jiřiny Štěpničkové připomeneme už za chvíli v dnešním Dobrém ránu, které právě začíná a které otevřou písničky od Valdemara Matušky a Hany Zagorové, po níž dostanou slovo taky naši nejmenší v anketě Ahoj rádi. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková, no já vám přeji hlavně bezproblémový start nového dne i nového týdne. Je 5:05. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to hypochondr?
1: Nemocný člověk třeba.
2: Třeba krvácí.
3: Nejí zeleninu.
4: Že prostě si vymýšlí různě, tohle se mě bolí a co se mě bolí tady to.
5: Dělá hip-hop.
1: Je to třeba hippík.
6: Něco podobného jako DJ.
7: Nějaký mořský tvor.
8: Že se tak někdo jmenuje.
9: Pití nebo jídlo.
10: Nejsou to nějaké léky.
11: Učitel na hip-hop.
12: Třeba jméno nějaký kapely.
13: Šťastný rockeři.
14: A

0: spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do chladného rána. Teploty se nám pohybují od 2 do 6 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrté na 6 a ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a výjimečně se vyskytnou i přehánky, spíše na horách. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia. Na horách naměříme 6 až 9 stupňů. Fouká většinou slabý vítr, během dne to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž ta je dnes na stupni 1, tedy mírná.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: životě.
1: Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř 100 rolí a jeho doménou byl i dabing. Vysloužil si přezdívku Český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel v neděli ve věku 79 let.
2: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
3: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
2: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
3: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
2: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
3: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
2: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
3: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
2: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesl jsem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
3: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: 6. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chebu v letošních komunálních volbách zvítězila volba pro město Cheb s podporou starostů. Získalo téměř 27% hlasů. Na druhém místě skončilo s necelými 19% hnutí ANO, které je v současné době ve vedení města. Zámek Kinžvart pokračuje v přípravách nové expozice. Představí vzácnou kinžvartskou daguerotypii. Jedná se o jednu z nejstarších a nejzachovalejších fotografií na světě z roku 1839. Vzácní předmět si návštěvníci prohlédnou příští rok. Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt Národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj na ploše 2000 km žilo ve vlčím roce 24-25 38 jedinců v 11 teritoriích. Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptownem, zvítězil ve slavném překážkovém dostihu s koněm Final Orders. Kvůli bleskové povodní ve středním Nepálu se museli evakuovat obyvatele žijící podél řeky Budhy Kandaky. Voda v oblasti smetla několik domů, nejméně jeden most a další infrastrukturu. Nepál se stále vzpamatovává z následku velké přílivové vlny, která se jedním z údolí prohnala v srpnu. Tenistka Kateřina Siniaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefániová za 1,60 minut 1-6-2-6. A dnes bude skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Ašská je z důvodu stavebních prací uzavřený odbočovací pruh u křižovatky ulic u Hilárie a Vodní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělí 12. října, to je dnešní datum v kalendáři a právě dnešním dnem začínáme nový týden. A kdo dnes bude slavit svátek a kdo ze známých osobností narozeniny, no tak o tom si povíme po 6. hodině. Teď jsou před námi na programu písničky od Václava Neckáře a hudební skupiny Divokej Bill, po nich pak nahlédneme mezi očekávané události dnešního dne a taky připojíme několik pozvánek, jak a kde si užít ten dnešní den. Je 5:30, tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do pondělního rána.

že na monumentální oponě Městského divadla v Karlových Varech z roku 1886 můžete vidět kromě postav můz také trojici jejich autorů. Jde o France Mače jako violistu, Gustava Klimta jako flétnistu a jeho bratra Ernsta Klimta jako lutnistu. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: kde jste si nás tak časně ráno naladili. Přejeme dobré jitro. Dnes je pondělí 12. října a co se očekává? Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu na 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun a to kritizuje sněmovní opozice. Rozšíření dohledu České inspekce životního prostředí projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři mají na programu i změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů či domácího násilí. Před zasedáním vlády se sejde koaliční rada. Zabývat by se měla novelou zákona se změnou financování asistentů pedagoga. Debatovat by mohla i o zařazení materiálu na následující sněmovní schůze či nadcházejícím druhém kole senátních voleb. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a prvního kola voleb do třetiny senátu. V nich bylo 5 senátorů zvoleno a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení, ze stran pak KDU-ČSL před starosty, ANO a ODS. A v Ostrově na Karlovarsku dnešním dnem pokračuje dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scénáristy Otty Hoffmanna. Letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá do pátku 16. října. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes máme chladné ráno, srážky se vyskytují pouze výjimečně, teploty se pohybují od 2 do 6 stupňů Celsia. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno. Odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 10 až 13 stupňů Celsia. Na horách naměří 6 až 9 stupňů. Fouká většinou slabý vítr, přes den to bude přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. A biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Před chvílí nám svou písničkou okořenila pondělní dobré ráno zpěvačka Aneta Langerová a za 10 minut bude 6 hodin. No a kam vás dnes pozveme? Kurz paličkování připravili od 13 do 18 hodin v Městské knihovně Ostrov. Zájemci si vyzkouší základy této jemné techniky a vytvoří si vlastní paličkované výrobky. A k dispozici budou herdule, paličky, špendlíky i háčky. V Ostrově dnes pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed také například v 17 hodin pořad Šmátrání v paměti s Josefem Dvořákem v té klubu anebo ve stejném čase koncert kapely Funk Corporation na Mírovém náměstí. Romantická noční projížďka františkolázeňským Frantovláčkem za tajemstvím historie města je připravena od 20 hodin. Součástí jízdy bude i komentář průvodce. Mariánsko-lázeňský park Bohemium zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-lázeňskou kolonádu anebo zámek Červená Lhota. Vstupní hala Krajské knihovny v Karlových Varech představuje práce studentů grafického oboru Střední umělecké průmyslové školy. Jejich tématem byly přebaly 3 knih Vojtěcha Dyka. A příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnomenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry, prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarská policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené. Může být v ohrožení života. Výskyt minimálně 43 vlků na Šumavě potvrdil výzkumný projekt. Koalice projedná spornou novelu školského zákona. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. V neděli dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůř slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
4: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
3: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Na Šumavě žilo vloni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt Národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj na ploše 2000 km žilo ve vlčím roce 24-25 38 jedinců v 11 teritoriích. K tomu ještě dalších 5 samostatně se pohybujících vlků, které nebylo možné přiřadit k žádné smečce. Podrobnosti dodává mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
5: Při sběru dat byly nejprve zkoumány a analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti. Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky 11 vlkům, kteří byli na české straně od konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači.
3: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
6: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
3: Pro revizi inkluze ve školství je například i opoziční poslankyně Renata Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol. Americký federální úřad pro letectví vyzval americké letecké společnosti k opatrnosti při letech do Saúdské Arábie nebo při přeletech přes její území. Odkazuje přitom na bezpečnostní hrozby.

0: Výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Vané většinou slabí, přes den jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici 3. třídy v Chodově městské části Stará Chodovská na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tam, kde vám teď děláme ranní společnost, přejeme příjemné vstávání do nového dne. Je to pondělí 12. října a za chvíli budeme v dobrém ránu blahopřát. O počasí dáme řeč s meteorology, no a taky otevřeme okénko s nápisem Sport. Hokejisté Karlových Varů hráli v Tipsport Extralize o udržení 3. místa v tabulce a zvládli to. V přímém souboji porazili Kladno 3-1 i díky jedné velké chybě hostů. Uslyšíte o tom už za pár minut v pondělním dobrém ráno, které pokračuje písničkami, co nestárnou, od Karla Gotta a taky skupiny Olympic. Tak hezký poslech a dobré jitro, je 6 hodin a 5 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Víte, že karlovarské sklo Moser znají i v královských a prezidentských palácích? Luxusní křišťál z místní sklárny zdobí stoly významných osobností po celém světě,

0: Dobrém ránu nás potěšila s písničkou Pták Rosomák skupina Olympic a máte-li v oblibě její písničky, tak by vám nemělo ujít, že právě tahle kapela vydala nové výběrové album s názvem Olympic 21 Nej s písničkou Až to stouni zabalí, k níž napsal text Lukáš Pavlásek. Výběrové album navazuje na legendární kompilaci 12 Nej z roku 1976 a z původních 12 skladeb se výběr rozrostl na 21 písniček, které připomínají klíčové etapy jedné z nejvýznamnějších kapel české rockové historie. 6.12 na hodinách v kalendáři 12. října a komu dnes popřejeme? Tak český prozaik, dramaturg a filmový a televizní scénárista Vladimír Kerner slaví 87. narozeniny. 76. oslaví bývalý československý reprezentant v moderním pětiboji a šermu Jiří Adam a australský herec, zpěvák a producent Hugh Jackman slaví 58. narozeniny. Také připomeňme, že v tento den roku 1935 se narodil král Vysokého C, italský operní zpěvák Luciano Pavarotti, který se dožil 71 let. A v roce 1943 český zpěvák, kytarista, muzikálový herec, hudební skladatel a komik Karel Černoch, který zemřel ve věku 64 let. Dnešním dnem začíná Světový týden kostí a kloubů a svátek má Marcel. Marcel je mužské křestní jméno latinského původu, je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnilinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta a význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na hodinách 6.17 a v dobrém ránu si popovídáme o počasí s meteoroložkou Petrou Polívkovou, kterou mám na telefonu. Já vám přeji dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Tak jak vypadá tedy to dnešní pondělní ráno v karlovarském regionu?
2: Tak máme docela chladné ráno, již oblačnosti je trošičku více, je většinou oblačno a teploty se nám pohybují mezi 6 až 3 stupni Celsia.
1: Mm-hmm. A jaké teploty naměříme přes den a jak bude?
2: Bude většinou polojasno až oblačno, i když během ranních a dopoledních hodin by měla oblačnost trošku ubývat a může být přechodně i skoro jasno, ale pak oblačnosti zase bude více během těch odpoledních hodin a výjimečně se mohou dnes vyskytnout i přeháňky, ale to spíše na horách. A večer nám bude oblačnosti opět ubývat a v těch nočních hodinách tam by se mělo postupně vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách někde kolem 7 stupňů a většinou bude vát slabý vítr, i když během dne může být přechodně mírný západní až severozápadní odechlost 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Petra Polívková. Moc vám za to děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: písničkou Jaký to je se zapsala do našeho hudebního proudu pohodové muziky zpěvačka Eva Farná a od hudby pojďme teď za sportem. Karlovarští hokejisté porazili Kladno a v Tipsport Extralize jsou dál na třetím místě. Ke konečné výhře 3-1 se Energie nejvíc přiblížila ve druhé třetině, kdy dala gól na 2-0. Padl po velké chybě v rozehrávce hostů.
1: Tak většinou vyhráči, co hrajou přesilovku, co mají dělat, tak občas to tak vyjde, no, ale máme dost času to natrénovat dál a Kladno to hrálo dobře, byli hodně agresivní a občas to z toho vyplyne.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O post v Senátu na Chebsku se příští týden utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. 60-letý vysokoškolský učitel Miroslav Plevný obhajuje senátorský mandát, který získal v roce 2020. V prvním kole senátních voleb zvítězil se ziskem 40% hlasů. 41-letá manažerka Sandra Cukerník postupuje z druhého místa se ziskem přes 27% hlasů. V Ostrově začal 58. ročník festivalu Otty Hoffmanna. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů dál klesá. Vodohospodáři omezují odtok z nádrže, přesto do ní přitéká míň vody, než z ní musí vypouštět. Povodí Ohře zároveň tento týden zakázalo vstup na historický most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Některé komise musely hlasy přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů. Polská policie vyšetřuje výhrušky smrtí namířené vůči premiérovi a ministrovi vnitra. Sešli se s ním představitelé bezpečnostních složek. Výhrušky vyhodnotili jako vysoce pravděpodobné. Pojednání ve vládním protiteroristickém centru ale podrobnosti nezdělili. Po dvou umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto 2. A dnes bude skoro jasno, odpoledne až polojasno a teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Lokti na Sokolovsku v ulici Tovární je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uvařte si kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Je 7:30, začátek nového týdne trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a my vám za to naservírujeme pěkné písničky od Leony Machálkové a Věry Špinarové. Taky se dozvíte, s kým si budeme povídat v našem dnešním vysílání, a připojíme i pravidelné kalendárium očima Petra Jungmana. Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a žijeme tu s vámi. Amém.

0: Pohodový den plný pohodové muziky přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte náš ranní program plný informací a písniček a nebudou v něm chybět ani zajímavé rozhovory. V dobrém ránu vás pozveme na dnešní zážitkovou akci Den zdraví, která proběhne v areálu Světa záchranářů v Karlových Varech. O tom, jaký bude dnešní program a co všechno nabídne svým návštěvníkům, si budu povídat s manažerem centra Lukášem Hutou, krátce po 7:45. No a po 10. hodině se pak podíváme na dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna v Ostrově, jehož 58. ročník včera odstartoval a který potrvá až do pátku 16. října. My vám zprostředkujeme přímý přenos z tohoto festivalu a k mikrofonu si pozveme postupně producentku nového českého filmu Boží plán Kristýnu Kamenickou a autora hudby k tomuto snímku Romana Procházku. Také herce z filmu Pitomá příroda Eliáše Diviše a Juru Eš Procházku, režiséra a producenta tohoto filmu a rovněž herečku Veroniku Frajmanovou. S těmito hosty si bude přímo na místě festivalu povídat náš moderátor Radim Jehlík. Ještě jednou připomínám, bude to dnes po 10. hodině, tak nás poslouchejte i nadále.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v karlovarském regionu máme chladné ráno, je polojasno až oblačno a teploty se pohybují od 3 do 6 stupňů Celsia. Dnes čekejme polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 6 stupňů. Vane většinou slabý vítr, během dne jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž, ta je dnes mírná.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10 milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
5: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
4: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 7 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji byla na konci září 5,8%. Začala pravidelná údržba a kontrola dálničního tunelu Valík u Plzně. Ve věku 79 let zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září přes 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu se jejich počet výrazně nezměnil. Volných pracovních míst ale zhruba o 370 přibylo. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji v září 3,4 desetiny uchazeče o zaměstnání, říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech Pavel Kučera.
2: Nejméně hlášených volných míst je tradičně v okrese Sokolov. Konkrétně se jedná o 298 míst a na jedno volné místo tak připadá téměř 15 uchazečů. Odlišná je situace v okrese Cheb, kde na jedno volné místo připadá 1,6 uchazeče.
1: Pravidelná údržba dálničního tunelu Valík u Plzně na několik dnů omezí řidiče. Ředitelství silnic a dálnic kvůli kontrole mytí seřízení potřebných zařízení a zkoušky technologií uzavřelo od dnešního rána levou tunelovou troubu ve směru na Prahu. Provoz je svedený do pravé poloviny dálnice. Zítra po 22. hodině bude naopak uzavřena pravá tunelová trouba ve směru na Rozvadov, kde budou práce na údržbě tunelu pokračovat až do čtvrtka 15.10. zhruba 7 hodiny večer. Následně ŘSD obnoví provoz v obou směrech. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Štěpnička působil v Národním divadle zhruba půl století, naskoušel desítky výrazných rolí. Diváci ho mohli vidět jako Petručia ve Zkrocení zlé ženy nebo jako vévodu z Cornwallu v Králi Lírovi. Na jeho další výraznou roli vzpomíná i současný umělecký ředitel činohry Národního divadla Martin Kukučka.
3: Si pana Štěpničku poprvé vybavuju, když jsem nastoupil na Damu v roce 1999, to zrovna naskoušeli s Janem Antonínem Pitínským Marišu. On tam hrál Mlynáře Vávru a společně vlastně se Zuzanou Stivinovou vytvořili takové napětí, že já si to pamatuju jakoby doteďka.
1: Štěpnička se věnoval i rozhlasovým hrám a dabingu. Do češtiny daboval například Harrisona Forda nebo Michaela Douglase. Rusko večer zaútočilo na elektrárny v Kyjevě a Charkově. Stalo se to pár hodin potom, co americký prezident Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Kyjev možné příměří označil za dobrou zprávu. Moskva se k tomu oficiálně nevyjádřila.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Ukrajina je připravena zastavit útoky na ruskou energetiku a počítá s obdobnou připraveností Ruska. Ukrajinské ozbrojené síly už dostaly příslušné rozkazy, řekl Zelenský. Ukrajinský prezident ale zároveň pochybuje o tom, že Rusko bude dohodu dodržovat. Jako příklad uvedl ruský útok na charkovskou elektroteplárnu TEC-5, ke kterému došlo poté, co Donald Trump oznámil dohodu o energetickém příměří. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Pražská Sparta se v neúplné tabulce fotbalové šance ligy dostala na třetí místo. Na Letné porazila v 10. kole Pardubice 2-0. Za vedoucí Slávii je druhý Slovan Liberec, který podlehl na svém stadionu předposlednímu Slovácku 0-2. Pro tým z Uherského Hradiště je to první výhra v ročníku a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů.

0: rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehoda se stala na místní silnici v Jenišově na Karlovarsku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zážitkovou akci Den zdraví připravili dnes ve Světě záchranářů v Karlových Varech. O čem bude, uslyšíte v našem vysílání krátce po 7:45. Jen co se od dětí v anketě Ahoj Rádio dozvíme, proč opadává listí ze stromů. No a snad vás taky potěší další písničky, které jsme vybrali, nachystali a které nestárnou od Dalibora Jandy a taky Nadi Urbánkové a Karla Černocha, který by právě dnes býval oslavil své 83. narozeniny, kterých se bohužel nedožil. Je 7:05, já vám přeji hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč opadává listí ze stromů?
1: Protože fouká.
2: Protože už je moc zralé.
3: Protože ten strom nějak usychá.
4: Že ty listy už postupně usychají a už se tam neudrží a spadnou.
5: No, že ten strom už mu to nebaví je tak držet ty listy.
6: Že ty listy třeba uschnou, potom zafouká vítr a oni spadnou.
7: A ten strom jakoby chce, aby měl jako ty normální listy, že ty starý, ty už jakoby nemůžou moc produkovat hodně toho kyslíku. Ta potřebuje ten strom ty nový.
8: Jako, aby nezmrzly.
9: Že jako, že ty listy jsou už hodně starý.
10: Že ty listy uschnou, potom potřebuje ten strom ty nový a to a vítr mu je pomůže schodit a on potom bude mít ty nový.
5: Že třeba je nějaká vichřice a ono ty listy povolí, tak potom padaj.
6: Že už není moc sluníčka.
3: Protože z té zimy ten strom umírá.
4: Aby bylo co spalovat v zimě.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 8:02 a vaším ranním společníkem a průvodcem pondělním ránem je Český rozhlas Karlovy Vary. V našem regionu máme chladné ráno, je polojasno až oblačno a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 3 až 6 stupni Celsia. No a dnes čekejme polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. A večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty povyskočí na 10 až 13 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 6 až 9 stupni. Vane většinou slabý vítr. Během dne to bude jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Za okny se nám probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Je pondělí 12. října a teď přijměte pozvánku do areálu Světa záchranářů v Karlových Varech, kde dnes připravili zážitkovou akci Den zdraví. Dopolední program je určený školám, odpoledne od 13 hodin pak veřejnosti. No a co všechno je pro návštěvníky připravené a co se tam dozvědí, tak to nám teď řekne manažer centra Lukáš Huta, kterého po telefonu vítám ve vysílání. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jaký program tedy nabídne ten dnešní Den zdraví?
1: Den zdraví je v podstatě velký den, kdy lidé, studenti a odpoledne veřejnost se mohou dozvědět vše, co se týká jeho zdraví, různých nebezpečných situací, rizikových a vše, co s tím souvisí.
0: Mm-hmm. Co všechno si budou moci návštěvníci vyzkoušet a jaké modelové situace je čekají?
1: Koncept je v rámci stanovišť, když si vyzkouší vše, co se týká rizikových věcí týkající se zdraví, poskytování první pomoci, různých zdravotních komplikací, zahrneme tam i rizika v dopravě a samozřejmě s tím souvisí například i požární bezpečnost, takže rizika související s požáry.
0: Dá se říct, jaká ta stanoviště ve Světě záchranářů patří k nejoblíbenějším?
1: S nadsázkou můžu říct, že všechna stanoviště jsou velmi oblíbená, ale dlouhodobě jsou nejoblíbenější ty stanoviště, co se týkají poskytování první pomoci a řešení dopravních nehod.
0: Já vím, že o výuku ve Světě záchranářů je velký zájem. Čeká centrum nějaké rozšíření?
1: My už Svět záchranářů provozujeme přes 11 let, obrovský zájem je, máte pravdu, jsme obsazení na 2 roky dopředu a tak možná i proto budeme rozšiřovat, budeme dostavovat další domečky a další pomyslná stanoviště.
0: Můžete prozradit, jak daleko je příprava, kdyby mohla ta nová stanoviště v areálu vzniknout?
1: Aktuálně se hledá zhotovitel stavby a pokud vše dobře půjde tak, jak má, tak v příštím roce bude probíhat výstavba a v roce 2028 už přivítáme nové návštěvníky v rozšířeném areálu Světa záchranářů.
0: Říká v dobrém ránu manažer Světa záchranářů Lukáš Hota. Já vám děkuji za informace, za pozvánku a pěkný den, naslyšenou.
1: Také pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj je při komunálních volbách, které skončily v sobotu, nejnižší volební účast mezi kraji. V průměru přišlo volit 40,39% voličů. Je to ještě méně než před 4 lety, kdy byla účast 40,85%. Jak vyplývá ze serveru volby.cz, nejnižší účast byla v Hranicích na Chebsku. Zámek Kinžvart na Chebsku pokračuje v přípravách nové expozice. Představí vzácnou kinžvartskou daguerotypii. Jedná se o jednu z nejstarších a nejzachovalejších fotografií na světě z roku 1839. Vzácný předmět si návštěvníci prohlédnou příští rok. Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt Národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj je na ploše 2000 km žilo v roce 24-25 38 jedinců v 11 teritoriích. Festival rozhlasové tvorby se tuto neděli vrátí do Olomouce. Na 42. ročníku Prý Bohemia Rádio se budou o přízeň odborné i studentské poroty ucházet nejlepší reportáže, dramata, podcasty a dokumenty. Svůj program chystá i Radiožurnál. Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a v září odpovídalo zástupci více než stovky firem. Irský žokej Keith Donoghue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptownem, letos zvítězil s koněm Final Orders. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Jenišově na Karlovarsku je na místní komunikaci hlášená dopravní nehoda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do pondělí 12. října a dnešním dnem začíná Světový týden kostí a kloubů. Koná se každoročně od 12. do 20. října a to už od roku 2011. Má nám připomenout, jak důležitá je péče o naše kosti, šlachy, svaly a klouby, a že skutečnost, že můžeme chodit a pracovat rukama, je možná pouze za předpokladu, že jsou všechny tyto části našeho těla zdravé. Světový týden kostí a kloubů začíná tedy dnešním Světovým dnem boje proti artritidě, pokračuje zítra Světovým dnem páteře, poté Světovým dnem úrazů a končí 20. října Světovým dnem proti osteoporóze. Dívám se na hodiny, je 7:30, no a pondělní dobré ráno. Ano, má pro vás další pestrý hudební proud, který otevřeme spolu s písničkou Michala Hruzy. Za chviličku prolistujeme také regionální noviny a bude toho mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Hezké ráno.

Víte, že karlovarské vřídlo dosahuje teploty 73 stupně Celsia a díky tlaku oxidu uhličitého dokáže vytrysknout do výšky až 12 metrů? Jedná se tak o nejteplejší a nejmocnější minerální pramen u nás. Za jedinou minutu vydá průměrně 2000 litrů minerální vody. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnešní noviny.
1: 7.40 na hodinách, za 5 minut bude 7:45, je tu nový pracovní týden a v jeho začátku nemůže chybět ani přehled tisku. Pondělními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám ve studiu. Dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Všechny regionální deníky věnují pozornost především komunálním volbám a ohlédnutí za nimi. Třeba v Ostrově na Karlovarsku jen pár minut po sečtení volebních výsledků měli jasno. Nově sestavená koalice Vize, poskládaná na předních místech z řad současných opozičních zastupitelů, tu letos komunální volby vyhrála. Podle lídra Vize už je jasno o podobě nové vládnoucí koalice. Nynější starosta Pavel Čekan za hnutí místní, jeho místostarostka Kateřina Domalípová z motoristů tak míří do opozice. To v krušnohorském Božímdaru rozhodli voliči po 35 letech o změně vedení města. Sdružení nezávislých kandidátů získalo většinu hlasů. Voleb se tady zúčastnilo téměř 77% oprávněných voličů.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Michal David, disco příběh a tričko s nápisem Sandra do Senátu. Neobvyklou kampaní na sebe Sandra Cukerník za ANO strhávala pozornost. V sobotním prvním kole senátních voleb v obvodu Cheb ale zatím nestačila na obhajujícího Miroslava Plevného z hnutí STAN. Oba se utkají ve druhém kole. Miroslav Plevný obhajuje senátorský mandát, který získala v roce 2020. 60-letý profesor ekonomie na Západočeské univerzitě v Plzni působí také jako krajský zastupitel a v minulosti byl i místostarostou Chebu. Jeho soupeřka, 41letá manažerka a filantropka Sandra Cukerník, žije v Chodové plané na Tachovsku. Do širšího povědomí vstoupila také jako partnerka Leona Cukerníka, zakladatele kasinového resortu v Rozvadově.
1: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: I v tomto případě se list věnuje komunálním volbám a volebním vyjednávání. Dát dohromady magický počet 18 jmen, což je nejmenší možná většina v karlovarském zastupitelstvu, se teď snaží nově zvolení zástupci ANO, Karlovaráků a ODS. Jednání začala bezprostředně po sečtení všech hlasů a včera byly podle primátorky Andreje Pfefferklové z ANO na dobré cestě. Nově vzniklé vedení města chce představit už dnes. V Chebu z vlády s největší pravděpodobností vypadne hnutí ANO. Novou koalici bude dávat dohromady Volba pro město s lídrem Miroslavem Plevným. Jeho uskupení získalo 9 mandátů, o 2 víc než před 4 lety. Pro jeho uskupení je přirozeným partnerem koalice pro Cheb. Spolu by měli v chebském zastupitelstvu nadpoloviční většinu 15 hlasů. No a v Sokolově, kde hnutí ANO získalo 7 mandátů, už koaliční jednání začala. Erik Klimeš, lídr kandidátky ANO, věří, že do několika dnů představí novou městskou vládu. Kdo se na ní bude podílet, ale včera nenaznačil.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S legendární skupinou Beatles jsme přeskočili čas 7:45. Za chviličku vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka, ale nejprve přinášíme předpověď počasí pro dnešní den 12. října. Tak dnes čekejme polojasno až oblačno, ráno a dopoledne přechodně i skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 10 do 13. 12 stupňů Celsia, na horách od 6 do 9 stupňů. Vane většinou slabý vítr, během dne to bude jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž ta je mírná.
2: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Lenka Filipová v pondělním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já připomenu, že každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Tady je malá ochutnávka.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu, než tu, kterou jsi vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Pořad Osobnosti Česka se můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát spisovatelka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Ano, letos ve větších městech Karlovarského kraje většinou ztratilo. Taky v regionu dobrovolníci ode dneška prodávají bílé pastelky. Západočeská galerie vystavila darovanou kolekci uměleckých děl. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Hnutí ANO ve většině větších měst v Karlovarském kraji letos přišlo o část voličů. Zatímco před 4 lety hnutí ovládlo většinu radnic větších měst, letos bude mít situaci těžší a někde se zřejmě přesune do opozičních lavic. Jak vyplývá z webu volby.cz, o mandáty přišlo ANO ve všech třech okresních městech, Karlových Varech, Chebu i Sokolově. Například v Karlových Varech mělo ANO dosud v zastupitelstvu 14 míst z 35. Po víkendových volbách to bude už jen 10. Zakoupením bílé pastelky můžete ode dneška podpořit lidi se zrakovým postižením. Taky v Karlových Varech a dalších městech v kraji je budou prodávat dobrovolníci. Veřejnou sbírku pořádají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Tiflo Servis a Krajská Tiflo Centra. Jejím cílem je zajistit financování služeb, které pomáhají lidem se zrakovým postižením zvládat každodenní život a zůstávat aktivní součástí společnosti. Přispět je možné i online na webových stránkách sbírky. Dobrovolníky s pastelkami a kasičkami můžete potkat v ulicích českých měst do 14. října. Západočeská galerie v Plzni představuje veřejnosti kolekci získanou darem z pozůstalosti Zbyňka Sekala. Dílo českého sochaře, malíře a překladatele, který po okupaci v roce 1968 emigroval do Rakouska, si můžou lidé prohlédnout v mastných krámech. Hodnota získaného souboru soch, objektů a trojrozměrných obrazů se pohybuje v řádech milionů korun, uvádí ředitel galerie Roman Musil.
6: Je to jedna z nejkvalitnějších a nejpočetněji zastoupených kolekcí uměleckých, které máme od jednoho autora. To, že se Maria Kristýne Sekal rozhodla k tomu kroku, je vlastně úžasné, protože to mohla třeba také zpeněžit. To, že se rozhodla to dát několika málo českým institucím, tak je jaksi velmi poznášející.
5: Kromě Západočeské galerie odkázala sochařova manželka Marie Sekal další cenné kolekce Pražské národní galerie nebo Vídeňské Albertíně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví tam Dillí, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
7: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Dillí bude ministr jednat s členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Dillí Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Sport. Hokejisté Karlových Varů udrželi v Tipsport Extralize třetí místo. Na domácím ledě porazili Kladno 3-1. Nakonec rozdílový gól dal po chybě soupeře do odkryté branky útočník Petr Tomek. Ten byl rád, že se tým vzpamatoval po poslední vysoké prohře v Liberci.
8: Samozřejmě jsme si něco k tomu řekli, ale nerejpali jsme se v tom dlouho, protože vlastně byl jenom jeden den na odpočinek a dneska se zase hrálo a tady se ukázala ta síla týmu, že jsme se z toho dokázali odrazit a předvíz dneska výborný výkon s dobrým výsledkem.
4: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Vané většinou slabý, přes den jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Nehoda na místní komunikaci v Jenišově na Karlovarsku by měla být odstraněna.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 8 hodin a 5 minut a další hodinku dobrého rána otevíráme teď s písničkou od Jakuba Smolíka, tak ať se máte s námi dobře.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Víte, že k nejpozoruhodnějším dílům rané gotiky ve střední Evropě patří dvojitá patrová kaple svatého Erharda a Uršuly na Chebském hradě? Z horní kaple vede točité schodiště do místnosti, která sloužila jako alchymistická dílna. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 9:15 a z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se nám právě teď po telefonu hlásí meteorolog Josef Cink. Vítám vás a přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak pojďme začít nejprve tou dnešní předpovědí počasí, co nám tedy přinese začátek nového týdne.
2: Tak současná nízká oblačnost, která se nám rozkládá na většině míst tedy Karlovarského kraje, tak by se měla začít zanedlouho rozpouštět. Na chvilku by se nám tak mohlo alespoň na chviličku proklubat něco málo slunečních paprsků. Během dopoledních hodin se ten vývoj ale otočí, na obloze se začne vytvářet poměrně rychle pro změnu kupovitá oblačnost a s ní kolem poledne a hlavně odpoledne očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. No a ojediněle by se pak z této oblačnosti mohla objevit především v horských oblastech Krušní hor i nějaká ta slabší přehánka. No a k večeru by se pak tato oblačnost tím denním vývojem měla opět rozpadat a obloha se ve večerních hodinách začne postupně vyjasňovat. No a maximální teploty, ty nám vystoupí na 10 až 13, na horách v 1000 metrech tam očekáváme ta maxima kolem 7, no a vítr povane zpočátku slabý, během dne pak přechodně bude až mírný západní až severozápadní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Taková je předpověď pro dnešní den 12. října a ještě poprosím o tu zítřejší, jak bude zítra?
2: Tak zítra nás čeká hlavně studené ráno, ale jinak z velké části dne bude slunečno, převažovat bude skoro jasno až polojasno. V ranních hodinách se lokálně objeví mlhy, které se nad ránem začnou vytvářet. No a na večer pak oblačnosti od západu začne přibývat a až později večer, respektive v té první polovině noci na středu, se pak od západu přidá i místy občasný déšť. No a jak už jsem nastínil, zítřejší ráno bude hodně studené, někde může dojít i na škrábání skel. Ranní minima klesnou na 3 až 0, v těch údolích se mohou dostat i pod bod mrazu, no a nejvyšší denní teploty pak vystoupí zítra na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Říká meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: písničku Schody z nebe nám zaspívala zpěvačka Tereza Kerndlová, která minulý týden oslavila kulaté 40. narozeniny a uplynulou sobotu si se svými fanoušky připomněla pěkným koncertem 25 let na hudební scéně. Podle ohlasů to byla nádherná show, při které zaspívala i několik písniček z dob skupiny Black Milk a ty zaspívala spolu s Terezou Černochovou a společně tak obě vzpomněly na třetí členku tohoto uskupení, na tragicky zesnulou Helenu Zeťovou. Tak časomíra ve studiu ukazuje 8.23 a kam vás teď pozveme? Část bývalého hradu a zámku v Toužimi mohou navštívit zájemci při víkendových prohlídkách. Většina schátralých zámeckých prostor je ale nepřístupná a právě tam tedy natočili filmaři dokumentární film Hrad a zámek Toužim. O novince, která už je veřejně dostupná, si povídal s režisérem a průvodcem filmem Romanem Čechem náš redaktor Josef Šorfa.
1: Dnes se spolu bavíme v prostorách bývalého hradu. Je sluníčko, působí to celkem optimisticky. Oproti větší části filmu, kdy procházíte vnitřky zámku, který je v neutěšeném stavu, nebáli jste se, že se někam propadnete?
2: No, trošku jsme strach měli, když jsme se nacházeli v těch vyšších patrech, kde jsou vlastně dřevěné podlahy, ale dbali jsme na opatrnost, nějakým způsobem jsme to prošli. Město Toužim nám povolilo vstup do zámku, veřejnost tam nesmí, my jsme se s nimi domluvili kvůli natočení tohoto amatérského dokumentu.
3: Popsal natáčení Roman Čech, režisér a průvodce krátkým dokumentem Hrad a zámek Toužim, který představuje Mirofilm na platformě YouTube. Areál zámku v rámci svých možností zvelebuje spolek Živý zámek Toužim a jeho předsedu Michala Nedvídka diváci ve filmu také uvidí.
4: Já jsem moc rád, že se něco takového povedlo udělat. Toužimský zámek byl dlouhá léta zavřený. V dokumentu vidíte prostory, které jsou bohužel ve velmi špatném stavu, hrozí tam zřícení stropů a podobně. Každopádně za těch téměř 10 let, co tady působíme, se nám podařilo zpřístupnit většinu areálu původního gotického hradu, který byl v následujících letech předěláván na zámek, takže je to tady k vidění spousta.
3: Poznamenal Michal Nedvídek. Ale zpátky k dokumentu. V něm se mluví také o někom, kdo sice na zámku vidět není, ale o kom se tady proslýchá.
4: Ve sklepě se dá zaslechnout, zahlídnout duch černýho mnicha. Nebyl úplně poctivý a povídá se, že ho tenkrát oblékli černého roucha a zazdili ho ve sklepě.
3: Ani filmaři mnichova ducha na zámku neviděli, i tak si tam ale užili chvíle nejistoty a napětí.
2: My jsme ho tady nepotkali, samozřejmě jsme neodolali a šli jsme si i projít ten zámek i v noci a hrát. Atmosféra byla zajímavá až strašidelná.
1: Jaké si z toho odnášíte pocity? Mně se trošku mísí zmar a naděje.
2: Já to vidím tak stejně, věřím panu Nedvídkovi, že on z jeho pílí a z jeho nadšením hrad a zámek posunou ve spolupráci s městem.
3: Přeje si režisér Roman Čech. Areál zámku a hradu si prošel a dokumentární film o něm viděl také Ladislav Zoubek, předseda klubu českých turistů v Karlovarském kraji.
5: Já můžu říct, že prakticky od počátku někdy kolem toho roku 2015-16, když vznikal ten spolek a začal se někdo zajímat o chátrající zámek a hrad, tak jsme tady byli na jedné z prvních prohlídek. Zase se tady udělal kus práce. Jsem docela potěšený tím, jak to tady dneska vidím. A vidět ten dokument takhle zpracovaný v celku, jak to zhruba postupovalo, tak je velice zajímavé. No a my jsme se s klukama domluvili, že v rámci našich možností, že jim trošičku pomůžeme taky s propagací a myslím si, že to do budoucna pomůže i zvýšení návštěvnosti a zájmu turistů o Toužimský hrad a zámek.
3: Uzavřel Ladislav Zoubek pozvánkou do Toužimského hradu a zámku, ať už osobní nebo prostřednictvím krátkého filmu. S Toužimi Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: O post v Senátu na Chebsku se příští týden utkají Miroslav Plevný a Sandra Cukerník. 60-letý vysokoškolský učitel Miroslav Plevný obhajuje senátorský mandát, který získal v roce 2020. V prvním kole senátních voleb zvítězil se ziskem 40% hlasů. 41-letá manažerka Sandra Cukerník postupuje z druhého místa se ziskem přes 27% hlasů. V Ostrově na Karlovarsku začal 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů dál klesá. Vodohospodáři omezují odtok z nádrže, přesto do ní přitéká míň vody, než z ní musí vypouštět. Povodí Ohře zároveň tento týden zakázalo vstup na historický most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech. Švédská královská akademie věd oznámí letošního laureáta Nobelovy ceny za ekonomii. Jméno oceněného vědce nebo vědců bude známé ve 11:45. Ocenění za ekonomii je poslední letošní nevyhlášenou kategorií Nobelovy ceny. Fotbalisté Sparty zvítězili v 10. kole šance ligy nad Pardubicemi 2-0 a posunuli se v neúplné tabulce nejvyšší soutěže na 3. místo. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Vozidlo údržby je hlášené na silnici 25 mezi Jáchymovem a Ostrovem na Karlovarsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 9:30 a spolu s rádiem vašeho kraje si užíváte pondělí 12. října. A já připomenu, že dnešním dnem začíná Světový týden kostí a kloubů. Onemocnění kostí a kloubů, jako jsou artritida, osteoporóza a revmatoidní artritida, postihují miliony lidí po celém světě. Prevence a včasná diagnóza jsou tedy klíčové pro zlepšení kvality života pacientů. No a svátek má dnes Marcel. Marcel je mužské jméno latinské. Jeho původu je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Tak tedy všem malým bojovníkům posíláme teď písničku od Hany Zagorové dnešnímu svátku. No a za chviličku otevřeme soutěž, tak buďte s námi.

0: Uplynulé minuty dnešního dobrého rána patřily nejen vzpomínce na Hanu Zagorovou, ale také na Jiřího Schillingera. Ale teď už pojďme otevřít dnešní telefonickou soutěž o praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary, který se může hodit naprosto komukoliv a který můžete právě teď vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak až se vás podzim zeptá, co máte na sobě, tmavá bunda by to být rozhodně neměla. Dny se krátí a chodci v tmavém oblečení na silnicích za šera a tmy doslova splývají s okolím. Právě proto každoročně na podzim startuje preventivní akce Buďte vidět, přežijete. Strážníci z Karlovarského kraje v ní připomínají, jak důležité je nejen dobře vidět, ale také být viděn. A aby nezůstalo jen u slov, tak jsme pro vás připravili společně soutěž o praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary. A ten můžete vyhrát ještě jednou, zopakuji, na telefonním čísle 221 55 37 37. Ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Mirka z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, paní Mirko. Tak, hned se ptám, pozor, soutěžní otázka je tady. Co od jara do podzimu využívají strážníci k rychlejšímu přesunu po městě? Je to segway, koloběžka anebo brusle? Co myslíte?
1: No určitě Ačko.
0: Ačko, segway, ano, správně. To je správná odpověď a praktický bezpečnostní balíček od městské policie Karlovy Vary míří poštou k vám. Za chviličku mi nadiktujete adresu a já vám přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Příjemné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Jaké dnes bude počasí, tak čekejme polojasno až oblačno, dopoledne ještě přechodně skoro jasno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách, a večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 10 do 13 stupňů Celsia, na horách od 6 do 9 stupňů. Vane většinou slabý vítr, během dne to bude jen přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré, a biometeorologická předpověď, ta přináší jedničku, tedy stupeň mírné zátěže. A ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 12. října. Minimální teplota minus 9 stupňů byla naměřená v Šindelové v roce 2015, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Chebu v roce 2018, a bylo to 23,4 stupně Celsia. Ještě pár sekund a bude 8:45.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Česká folková skupina Marcias nám připomněla jednu ze svých krásných skladeb, písničku s Luisem. A právě s ní jsme se přiblížili k 9. hodině. Na tento čas pro vás připravuje čerstvé zprávy nejen z našeho regionu Matěj Štech, pak se s vámi pozdraví Iva Kokešová, která vás provede dopoledním vysíláním. No a po 10. hodině si nenechte ujít živý přenos z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana v Ostrově, jehož 58. ročník včera odstartoval. Moderátor Radim Jehlík si přímo na místě konání festivalu pozve k mikrofonu zajímavé hosty, tak ať vám to neuteče ve vysílání po 10. hodině. No a s touto poslední informací se s vámi loučí Jitka Brošková. Já vám všem přeji krásný den a zítra naslyšenou.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Po celém Česku pokračují povolební vyjednávání. Policie vyhlásila pátrání po 67-letém seniorovi z Karlových Varů. Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend pak přinese ochlazení a nahory sníh. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Karlových Varech zvítězilo ANO a jedná o možné koalici s hnutím Karlovaráci a ODS. Primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z ANO chce nové vedení města představit už dnes. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostu Aleš Tola. Na nových koalicích se dohodli v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí krajských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešování volejte na linku 158. Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Slovenci v referendu těsně odmítli novelu zákona, která mění fungování parlamentních vyšetřovacích komisí. Proti jejímu přijetí se vyslovilo přibližně 51% hlasujících. Na rozdíl od dalších tří souběžných referend bylo toto hlasování pro vládu závazné.
3: Podle vlády premiéra Janeze Janči a zastánců novely zákona o parlamentních komisích mají změny vést k účinnější kontrole politiků a bránit zneužívání komisí. Odpůrci novely varují před zásahy do práv novinářů, nevládních organizací či podnikatelů spojených s veřejnými činiteli. Úprava totiž mimo jiné omezuje možnosti napadnout postup komisí u ústavního soudu a podle kritiků otevírá prostor pro politicky motivované vyšetřování. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne se výjimečně vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech v Celní ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřený pravý jízdní pruh. A v Chodově na Karlovarsku je uzavřený most na silnici 3. třídy číslo 1812. Šťastnou cestu všem řidičům.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Je pondělí 12. října. Začali jsme 42. týden roku 2026. Všechno nejlepším Marcelům k jejich dnešnímu svátku. Proč konzumovat fermentované neboli kysané potraviny? K čemu je to dobré? O tom budeme mluvit za pár minut a přejeme vám pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jaké si na zimu nakládáte zeleninu? Fermentované neboli kysané potraviny prospívají zdraví našich střev a jak známo, střevní mikrobiom ovlivňuje zdraví celého člověka. Kysané potraviny jsou pro naše tělo zdrojem probiotik a především prebiotik. Soňa Weizenbachrová si o tom povídala s nutričním terapeutem Markem Hanzou.
1: Kysená strava obecně zažívá takovou renesanci. Je to asi z toho důvodu především, že se více snažíme starat o to naše tělo a třeba pátráme v minulosti, co vlastně jedli naši předkové a jestli náhodou v určitých ohledech nebyli zdravější. Ty předci vynalezli tyto metody toho kysání kvůli tomu, aby si usnadnili uskladnění potravin v době vegetačního klidu, kdy prostě není možno někde na poli nebo na stromě si sebrat něco k snědku. Takže museli ty potraviny nějakým způsobem uchovávat.
2: Kdybyste měla srovnat probiotika v potravinových doplňcích z lékáren a probiotika, která získáme v kysaných potravinách, která jsou lepší?
1: Já bych řekl, že je to trošku jiné třeba i spektrum těch bakterií, jo? Že je dobrá kombinace obojího.
2: Já právě setkala jsem se s názorem a připadal mi logický, že mikroorganismy, které nejsou v kapsli, vůbec nepřežijí trávení v žaludku a že tudíž přínosem té fermentované zeleniny pro nás je hlavně vláknina.
1: Je pravda právě, že je to ta vláknina. Ne jako z pohledu té vlákniny jako takové, ale z pohledu toho, že ta vláknina je prebiotická. Probiotikum jsou čistě ty bakterie z O a prebiotikum je ta jejich živná půda, kde oni můžou pojídat ty sacharidy a mohou se dál rozmnožovat a tak dále. Takže pokud bychom dodávali čistě jenom ty bakterie, ale neměli by tam žádnou tu živnou půdu, tak by dlouho nevydrželi. Takže pokud konzumujeme třeba to zelí, tak to jim dodáváme hlavně tu živnou půdu a třeba tou kapslí ještě doplníme nějaké ty živé kultury.
2: A je to důležité pro náš mikrobiom. Kysané zelí, to je jasné, to je taková česká klasika v těch kysaných výrobcích. V poslední době se přidává i další kysaná zelenina v módě kimči. Která zelenina se nejvíc hodí k fermentování?
1: Dá se fermentovat v podstatě každá zelenina. My fermentujeme těch potravin velmi mnoho. Když si vezmete, v zemědělství se vyrábí siláž takzvaná pro vlastně hospodářská zvířata. Ohromné množství fermentované třeba kukuřice, vojtěžky a tak podobně. Takže i tyto rostliny se dají fermentovat, aby se daly uchovávat. A nejčastější je právě třeba to zelí. A když máme třeba nakládané, já nevím, ovoce a takhle, jak se stane občas, že se tam objeví nějaká plíseň. Obvykle u těch kysených potravin typu toho zelí a takhle se nic takového neobjeví, protože kyselost je tak vysoká, že prostě ta houba se tam nedokáže rozvinout. Neúplně vhodné k fermentování jsou potraviny třeba typu cuketa nebo takovéto druhy, které neobsahují moc velké množství dalších látek jako sacharidů a tak, na čem by se mohly živit ty bakterie. A proto, pokud bychom je fermentovali, tak jim tam musíme přeživit. To samé třeba okurky. Pokud je chceme fermentovat, musíme přidat trochu cukru.
0: A tak jako na Jižní Moravě jsou dodnes pojmem znojemské okurky, u nás v západních Čechách je to křimické zelí. O křimickém zelí budou dnešní plzeňské zajímavosti. Poslouchejte naše vysílání krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Hostem Oskara Hesse bude dnes po 13. hodině spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková. A v Humoriádě bude po 16. hodině moderátor Petr Jančařík. No a za chviličku vám v našem pondělním dopoledním programu nabídneme tipy pro volný čas. Za 7 minut bude 9:30. Přejeme vám krásné pondělí a příjemný poslech.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a je tady další naše pondělní téma. Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují u příležitosti Světového dne artritidy sami lékaři, pacientská organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podrobnosti za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. V Měšťanské besedě v Plzni je dnes od 19 hodin na programu divadelní představení s názvem Dobré ráno s Findou. Jednu z hlavních rolí stvárnil Ondřej Sokol. Havelské trhy na náměstí Republiky v Plzni zvou na skupinu Venda Gang. Zahraje v 15, 16 a 17 hodin. Do divadla Dialog v Plzni můžete od 19 hodin zajít na inscenaci Sexem ke štěstí. V městské knihovně ve Spáleném Poříčí se od 18 hodin koná cestovatelská přednáška na téma Malajzie, Singapur a Brunei. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. V Ostrově dneska pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě projekce filmů a besed například od 17 hodin pořad Šmátrání v paměti s Josefem Dvořákem v T-klubu. Romantická noční komentovaná projížďka Františko Lázeňským Frantovláčkem za tajemstvím historie města je připravena od 20 hodin. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Dobře se bavte.

Víte, že císařské lázně v Karlových Varech byly při svém otevření v roce 1895 nejmodernějším lázeňským domem na světě? Využívali unikátní hydraulický výtah na rašelinové koupele. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Radio vašeho kraje a Elán, 6 minut po 9:30. Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů. Lékaři na to upozorňují na Světový den artritidy.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká 60nice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět i na té laboratoři. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby.
4: Tohle cítíte bolestivé?
1: Ne, není.
2: Revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale v úvazku revmatologických je 220.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně 2 revmatologové. Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
5: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. V průměru ta čekací doba je přibližně půl roku.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatologii Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů, do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry. Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

Je 9:45, do 10. hodiny do zpráv stihneme ještě kalendárium. Připomeneme si s Petrem Jungmanem třeba slavnou sochu Krista Spasitele v Rio de Janeiro, také rockovou operu Jesus Christ Superstar a jedno zajímavé výročí mladoboleslavské škodovky. Kalendárium už za chvilku, nejdříve ještě zaspívá David Dale.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadway přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zárušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ve městech a obcích v Karlovarském kraji pokračují povolební vyjednávání. Chodov na Sokolovsku získá evropskou dotaci na revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat o navrženém navýšení platů. Bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Ve městech a obcích v Karlovarském kraji pokračují povolební vyjednávání. Dát dohromady většinu v zastupitelstvu se teď snaží nově zvolení zástupci ANO, Karlovaráků a ODS. Nově vzniklé vedení města chce bývalá a pravděpodobná nová primátorka Andrea Pfefferferklová z ANO představit už dnes. V Chebu z vlády s největší pravděpodobností vypadne hnutí ANO. Novou koalici bude dávat dohromady volba pro město s lídrem Miroslavem Plevným. Jeho uskupení získalo 9 mandátů, o 2 více než před 4 lety. Pro jeho uskupení je přirozeným partnerem koalice pro Cheb. Spolu by měli v chebském zastupitelstvu nadpoloviční většinu 15 hlasů. No a v Sokolově, kde hnutí ANO získalo 7 mandátů, už také koaliční jednání začala. Erik Klimeš, lídr kandidátky ANO, věří, že do několika dnů představí novou městskou vládu. V Chodově na Sokolovsku plánují revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Součástí úprav bude zpřístupnění pravého břehu Chodovského potoka, mobiliář, víc parkovacích míst a vybudování nových chodníků. Prostor doplní taky nové keře a stromy. Jak potvrdilo vedení radnice, na práce získá město evropskou dotaci. Ta by mohla zaplatit až 50% z celkové částky 30 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navržením zvýšením platů v příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už ale nečeká.
2: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
1: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová vyzvala Spojené státy, aby prostřednictvím sankcí pomohly ukončit válku na Ukrajině. Dodala, že s koncem bojů by ustaly taky útoky na ropné rafinérie. Kallasová zároveň přivítala energetické příměří, které mezi Ruskem a Ukrajinou včera vyhlásil americký prezident Donald Trump. Upozornila ale, že zatím není jasné, jestli bude Moskva klid zbraní dodržovat. Ruská armáda jen pár hodin po vyhlášení příměří zaútočila na ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech v Moravské ulici bourala 2 osobní auta, stejně tak v ulici Obrněné brigády v Chebu. A na 137. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášená dopravní nehoda.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: 10 hodin a 4 minuty, přejeme vám pěkné dopoledne, hlásíme se vám z Domu kultury v Ostrově, kde včera začal další ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna. Český rozhlas Karlovy Vary u této události opět nechybí, budeme pro vás dnes mezi 10. a 11. hodinou vysílat přímý přenos, který začíná vlastně právě tímto okamžikem a jeden z hvězdných hostů této filmové přehlídky už je připraven u našeho mikrofonu. Za chvíli uslyšíte povídání. Radim Jehlík vám přeje pěkné dopoledne.

0: Ještě jednou pěkné dopoledne, posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Karlovy Vary z Ostrova, z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. Já jsem sliboval několik hostů, toho nejhvězdnějšího hned na úvod a myslím si, že jsem se nemýlil, proti mě sedí vždy usměvavá, pozitivně naladěná Veronika Frajmanová, která ale vrtí hlavou, že to není pravda. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak moc vlastně vy znáte tenhle festival v Ostrově?
1: Moc ne. Musím říct, že se postupně seznamuju, ale jednou jsem tady, myslím, byla v rámci festivalu Číst dětem.
0: Ale letos vás potěšili, mimochodem pořadatelé této přehlídky, Zlatou ano. buřinkou, což ano. je takové prestižní ocenění za mimořádný přínos v té dětské tvorbě, dětské kinematografii pro děti a mladistvé, když to tak řeknu. Jak moc vlastně velkou roli a důležitou hraje právě ta kinematografie v té vaší tvorbě?
1: Myslíte pro děti? Musím říct, že z začátku hodně, protože my jsme taková generace, která měla tu fajn možnost naučit se na těch dětských inscenacích, pohádkách pro děti, pracovat vlastně v televizi. To znamená, že jsme nejdřív hráli takový ty v sedmé řadě, v páté řadě, ve druhé lavici, Kamarádku hlavní postavy. A tím jsme se otřískali a nebylo to pak, že když člověk dostal někde ve čtvrtém ročníku hlavní roli, takže se střílelo, že třeba, jako střílelo z toho, že spackal jste to a už nikdy. Už jsme přeci jenom byli jako ostřílený v té práci s tou technikou. To si myslím, že současná generace nemá, že je to vždycky jedna šance a dost. A je té tvorby daleko míň. A musím říct, že hrozně ráda se k tomu vracím a v současné době vlastně, myslím, že loni tady hodně zabodovala máma v České televizi, že jo, tak tam jsem měla šanci se účastnit Princezna zakletá v čase a pokračování Prince zakletého v čase, který se v současné době točí a tam chůva jako taková ta otevřená mateřská náruč opět funguje. No, takže se ráda vracím k tvorbě pro děti.
0: Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak moc tu tvorbu pro ty nejmenší ještě v současné době točíte. Vlastně jste mi odpověděla, že pořád něco vzniká a zaplať pámu ty role přicházejí.
1: Já jsem moc ráda taky kvůli tomu, že mám v ručku a tím ona se orientuje v tom, co dělám, protože na některé představení fakt pozvat nemůžu.
0: Co ta Zlatá buřinka, co vám to dalo, jak jste to prožívala, když jste se vůbec dozvěděla, že něco takového organizátoři pro vás chystají? A tuším, že to proběhlo včera, ten slavnostní večer,
1: ano,
0: už to máte za sebou.
1: Bylo to velký překvapení a trošku přemlouvání, protože myslím, že první telefon proběh v únoru a já jsem tomu nevěřila. Já jsem říkala, opravdu? A nespletli jste se? A já? A proč já? Takže to bylo takový, musela jsem se s tím zkamarádit a děkuju hrozně moc a v žádném případě mě to neočekovala jsem to a překvapilo mě to.
0: Jaký film nebo pohádku vy jste v dětství milovala?
1: No, Pyšnou princeznu určitě jsem milovala Neckáře, že jo, takže vlastně to bylo taky důležitý pohádky s ním a myslím si, že tenkrát těch věcí bylo strašně moc, takže jsme vyrůstali na tom nějakým dopoledním a pohádkovým vysílání.
0: A něco pro
1: Emila.
0: Něco pro ty děti, co byste si ještě ráda zahrála nějakou roli?
1: Víte co, já mám, tady ťukám na dřevo, takový štěstí, že mně přicházejí role, o kterých jsem ani nesněla, ocenění, o kterých jsem ani nesněla, takže já jenom tiše stávajíc lehajíc děkuju za to, co žiju a co dostávám.
0: Znají ti nejmenší vaše jméno a vaše role? Včera to byla taková zpětná vazba trošku, ne?
1: No tak já mám zpětnou vazbu v té Ele, v té mý vnučce, která moc nemá ráda, když jí mě někdo

0: bere a proč se s tebou chtějí fotit a proč ty jsi moje babička. Takže tím zjišťuju, že jo, že děti vědí a vědí hlavně o vyprávěj a to je takovou asi nedílnou součástí téhle generace.
1: Ještě není v tom věku, že jste herečka, tudíž patříte všem? Ještě tohle nepobírá
0: ne,
1: úplně?
0: Ne, teď patřím jenom jí.
1: Říká náš dnešní dopolední host, herečka Veronika Frajmanová. Medicine man.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vysíláme přímý přenos z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Naším prvním hostem je herečka Veronika Frajmanová. Jaké bylo vaše dětství?
1: Bylo to mé dětství a mám ho ráda.
0: Co by o vás řekli rodiče? Bouřlivá puberta, nebo co si myslíte?
1: Co by řekli? No. Divoká, lítá po lesích, vždycky středem nějaký party a všecko vyřídí. Má ráda zvířata.
0: Vy jste chtěla být herečkou už jako malá, nebo jste k tomu dospěla někde na konci základky?
1: Já jsem chtěla být, to už vlastně neexistuje. Aranžérkou. To byly takový ty paní, který v tom propínacím plášti ve výlohách měli takový vždycky na zápěstí jahelníček a sešpendlovali takový ty spousty mašlí, protože nebylo moc zboží, tak se hodně gejslily ty výlohy.
0: A kde se to zlomilo, že jste se nestala aranžérkou, ale...
1: Pak jsem začala chodit na balet, tak aranžérky toho asi moc nenabaletěj a pak se to nějak všecko prolnulo.
0: I přesto, že jste byla aranžerka, měla jste nějaké herecké vzory, nebo pokukovala jste po nějaké herečce, herci a možná tam byl někde začátek toho, že pak balet a herectví a tak dále. Zkrátka, jestli z vás dostanu nějaké jméno, které se vám v dětství hodně zamlouvalo.
1: Já jsem chodila na devítiletku s Vaškem Vidrou a pro něj do školy chodila paní Medřická, takže to byla tak jako jedna z maminek. Takže ta se mi vždycky strašně líbila a tak postupně jsem měla spíš štěstí, že jsem ty vzory potkávala.
0: Já jenom připomínám, že vysíláme přímý přenos z festivalu Oty Hofmana v Ostrově, což je asi slyšet taky, protože jsme ve foaje.
1: Je to pro děti s dětma a o dětech.
0: Ano, přesně tak. No a když jsme u těch festivalů, co vy a festivaly, nemyslím třeba tady ten dětský, ale další, ať už dětské festivaly ve Zlíně, nebo Mezinárodní filmový festival nedaleko v Karlových Varech.
1: Tak musím říct, že všech jsem se párkrát zúčastnil, ale nejsem zrovna festivalový host. Já vlastně i rozhovory nerada dělám. Nemám pocit, že bych měla se ke všemu vyjadřovat a všude bejt.
0: A sakra, tak to můžeme být rádi, že vás tady dneska máme. Tak abych vás nezdržoval, protože i ten program tady máte nabitý. Kde vás teď potkáme, tedy kromě toho, že teď ve foaje v Ostrově, myšleno, kde na divadelních prknech?
1: My zrovna večer hrajeme s Danou Batolkovou tady představení Mimo mísu, což je představení úžasný o dvou kamarádkách, který nechtějí být mimo mísu a tak se rozhodnou, že půjdou na country bál a vzájemně různě si to vymlouvají, tak to je zrovna dneska večer. A jinak jsem dotočila projekt Muži v letu, který by teď vlastně od listopadu snad měl jít na Nově a to je úžasný setkání s Bolkem Polívkou, Mirkem Donutilem, s Čmaňou. Je to o takový partě kamarádů v určitém věku, který lítají na ultralightech a my jsme ty manželky, který jim v tom bráně. Já teda speciálně hraju manželku Bolka Polívky.
0: A nějaké další plány v divadle je asi naplánováno, protože nová sezona už začala, máme říjen, tak tam je to asi jasné. A ještě nějaký projekt, který třeba se rýsuje a mohla byste už o něm mluvit, kde uvidíme Veroniku Frajmanovou?
1: Měla bych zkoušet jedno představení. S Vláďou Kratinou jedno představení s Honzou Šťastným, dál bych to blíž nespecifikovala. A mluvila jsem o Princi zakletém v čase, který to je projekt vlastně, který bude pokračovat ještě v zimě.
0: Dobře, no tak my vám popřejeme příjemný pobyt tady na festivalu v Ostrově. Ještě jednou gratulujeme k té buřince.
1: Děkuju
0: budeme
1: moc,
0: se těšit
1: děkuju.
0: Zase někdy příště. Mějte se krásně,
1: naslyšenou.
0: Naším hostem byla herečka Veronika Frajmanová.

0: 10 hodin 28 minut posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes přímý přenos z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. Mým dalším hostem je režisér i producent jednoho ze snímků, který se tady v rámci filmové přehlídky promítá. Ten snímek se jmenuje Pitomá příroda a ten host se jmenuje Juraj Procházka. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pitomá příroda. Než se zeptám, proč ten název, nejdřív mi řekněte a posluchačům prozraďte, o čem ten film je.
1: No, ten film je o mladém chlapci, který vlastně ve školce chce se dostat do první třídy se svým kamarádem, ale má trošku problém v tom, že je takový zrychlený a paní učitelka ho do té školy úplně neví, jestli ho přijme, šišlá a trošku neví, co sám se sebou. No a zachrání ho trošku v tom jeho dědeček, který ho vezme na týden na svoji chatu a tam mu ukáže, že příroda ho může i vyklidnit, ukáže mu, že když začne trošku jinak dýchat, trošku si všímat víc sebe než hry na telefonu nebo někde v počítači, tak, že se mu může změnit svět.
0: Ten chlapec se jmenuje Eliáš Diviš, toho dědečka hraje Jaroslav Dušek. Kde se zrodila ta myšlenka, s tím nápadem někdo přišel, to je váš nápad, nebo... Jak jste k tomu dospěl?
1: No, já jsem se začal zajímat o vlastní dech před pár lety, no a pak jsem si všiml, že vlastně moje dcera, že jsem jí předal nevědomky takový špatný dechový vzorec, co dělá spousta rodičů, ani o tom neví. No a řekl jsem si, že je potřeba s tím něco udělat a protože dělám filmy, tak vymyslel jsem pentalogii a tohle je vlastně první díl té pentalogie. A cíl je toho, aby jsme se podívali na sebe a na svoje děti a trošku jinak začali pracovat sami se sebou a s tím dechem, protože dech ovlivňuje velmi mnoho v našich životech, aniž si to uvědomujeme.
0: Vy už tedy víte, o čem budou ty další 4 díly, máte názvy, už to máte promyšlené úplně do detailu, nebo?
1: No, promyšlený to trošku je, ale úplně do detailu ne. Názvy taky nějaký pracovní jsou, ale je to vlastně na papíře a já teďka budu schánět nějaký peníze, aby se mohlo pokračovat, protože netočíme z grantů, financujeme to z vlastních úspor a je to složitější v tomhle.
0: Což je mimochodem taky dobrá připomínka, že nejste pod hlavičkou velkého distributora, ale vy vlastně si to všechno zajišťujete sám. To v dnešní době klobouk dolů, si myslím teda. Jak moc je to náročné, když už jsme se dotkli tedy tohoto tématu?
1: No, je to dost náročný, no. My jsme se rozhodli právě s parťákem Vítkem Zapletelem, že půjdeme trošku jinou cestou. Jsme nezávislí filmaři a jsme až tak nezávislí, že musíme schádět ty prachy jako takhle složitě. No a je to složitý, no. Ale z mýho pohledu je to... cesta od spodu a je to správná cesta pro mě.
0: A to jste tak chtěl, nebo zkrátka žádný kinodistributor na to neslyšel?
1: No, tady v tom případě je trošku problém, že to má jenom 60 minut a oni, jak mají ty okna a jsou zvyklí na hodinu a půl, tak se to nevejde do škatulky krátký film, nevejde se to do škatulky jako celovečerák, takže to je jeden ze zádrhelů a nevím, možná někoho odrazuje to téma, tak jsme se vydali vlastní cestou.
0: Je to tedy film, nepřemýšlel jste o tom, že byste šel tou dokumentární cestou, že by to byl dokument, ne film v pravém slova smyslu, jak je asi myšleno?
1: No, ono původně to mělo být jakoby naučný film, ale já jsem viděl, že chci, aby tam byla ta složka toho hraní té narace, protože je to důležitý pro mě, že když se na to člověk dívá, tak to trošku jinak prožívá než dokument.
0: A šlo by to vůbec tou dokumentární cestou, myslíte si? Teď vlastně přemýšlíme,
1: no,
0: si
1: to. Jo, dokumentární cestou jde všechno.
0: Tak jo, pojďme se dostat k tomu názvu, proč pitomá příroda. Jak jste k tomu došli, jak dlouho to trvalo, nebo to bylo na první dobrou?
1: Tak ono to vzniklo přes 3 roky a původně se to jmenovalo Indián, ale jak jsem oslovil Jardu, tak jsme se bavili, on říká, hele, Indián už nějaký film je, on tam hrál nějakou menší roli. Tak jsem to pak přejmenoval taky pracovní název na Sojčí Pírko, protože tam měl místo krkavce hrát Sojka, ale Míla Pražák, cvičitel filmových zvířat, říkal, hele, jako Sojka, ona zase až tak chytrá není, je chráněná a to bude problém. Doporučil mě krkavce, tak jsme to přejmenovali na Krkavčí Pírko a během toho natáčení prostě první den, kdy tam ten Eliáš jako hlavní postava říká, všechno je pitomý, příroda je pitomá, děda je pitomý a tak, tak mě napadlo, že to bude pitomá příroda.
0: A o pitomé přírodě bude řeč i za malou chvíli po písničce.

0: Režisér i producent Jurajáš Procházka je hostem přímého přenosu v rámci dopoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Povídáme si o filmu Pitomá příroda, který má v hlavní roli Eliáše Diviše. Nakonec jsme ho k mikrofonu nedostali, ale to vůbec nevadí. Jak vy jste vlastně Eliáše objevil?
1: No, Eliáše mě upozornil, mě o něm řekl Jarda Dušek, když jsme se bavili o tom filmu. A my jsme hledali někoho, kdo bude vlastně časově, dá se říct, flexibilní, protože Jarda má ten program hodně nabitej a u Eliáše byla výhoda, nebo je ta výhoda, že on je domškolák. To znamená, že seznámil jsem se s rodičema, kteří byli úplně výborní, fantastičtí, a s Eliáškem jsme začali prostě zkoušet a bylo to.
0: A co rozhodlo, že jste si řekl, že je tím pravým, že už nebudete nikoho hledat? Byl tam nějaký moment, kdy jste si řekl, to je ono?
1: No ono, úplně popravdě, nebylo z čeho moc vybírat, to znamená, nějaký konkurs nebyl, že někdo říká, hele, ten kluk je vlastně jako,
0: zeptat, jestli...
1: ten kluk je prostě, to je strašný, to je příšerný, nebo něco takovýhle reakce jsem měl, já za mě teda hraje skvěle, protože jsem musel naučit stekat a první půlka filmu to vůbec není on. A takže já jsem nějaký představitel na tu roli hledal, ale potom žádný konkurs nebyl, no, takže a Eliáše jsem poznal, říkal jsem, hele, to je on. I protože se s Jardou znají, jsou to vlastně kamarádi, a myslím si, že jim to před tou kamerou dost dobře sedlo, takže to rozhodlo.
0: Já jsem si někde tuším, že v Preskytu to bylo, nebo kde, že Eliáš je vlastně povahově téměř opakem Matyho.
1: Je to tak?
0: Takže to pro to natáčení je výhoda, nebo je to komplikace?
1: No, pro druhou polovinu filmu to byla výhoda. Tam on musí být sklidněný a na tom konci on je úplně vlastně jako úplně jiný než na začátku. Takže to proto to byla výhoda. Na tom začátku to bylo trošku složitější, aby on vypadal, že se fakt umí stekat, protože on to neuměl.
0: No a jak se instruuje dítě, které je normálně klidné, řekněme soustředěné, aby zahrál tu neposedlost, ten vztek?
1: No tak jsem mu řekl, hele, musí se stekat. On říká, proč bych to měl dělat? Já to vlastně jako nedělám, proč bych to měl dělat? Tak jsem mu to ukázal, jak by to mohlo vypadat.
0: Neměl jste pocit, že někdy to instruování, že už je to příliš, jestli to pobere a zahraje to tak, jak si představujete?
1: No, my jsme to zkoušeli a on v tom byl pořád lepší a lepší.
0: Překvapilo vás něco na Eliášovi, jak to pobral tu roli?
1: No určitě, potom ke konci natáčení pak jsme se bavili, hele, tady půjdeš sem, uděláš tohle, Eliáš, no možná bychom mohli zkusit toto, takže si to vzal za svý a vlastně už přicházel s vlastníma nápadama, co by mohlo zlepšit.
0: Jaké je to obecně točit s dětskými herci, nebo máte to v plánu dál? Tohle vás neodradilo?
1: No, já bych to chtěl pokračovat v tom teda se staršíma v dalších částech té připravované pentalogie. Tam už jsou teda starší a ještě starší a pak rodiče a prarodiče.
0: Čili to nejtěžší jste si dal hned na začátek?
1: Dá se říct, že jo, no.
0: Neměl jste začít odzadu? To asi nešlo úplně, to by nedávalo smysl. Pitomá příroda, kdy to uvidíme teď třeba v rámci filmové přehlídky tady na festivalu v Ostrově nebo blízkém okolí?
1: No teď máme ještě jednu projekci v 11 hotelu Thermal a potom všechny zvu v 5 hodin tady zase v Domě kultury. Bude projekce další.
0: A kinopremiéra jako taková?
1: Ta bude ve středu od středy 14. a bude po spoustě městech v České republice. Tak všichni přijďte do kina.
0: Super. Pozvánka na závěr. Úplný poslední dotaz. Plány do budoucna, asi ty další 4 díly a ještě něco jiného?
1: Plánuje spousta.
0: Povídejte, jenom ve stručnosti.
1: Máme roztočený film Ravenci, máme roztočený dokument, který budeme stříhat. Je toho fakt hodně moc.
0: Tak si vás pozveme zase někdy příště.
1: Dobře, budu se těšit.
0: Jurajáš Procházka byl hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tady je přímý přenos dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. Budeme v tom pokračovat i po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, jeho živé dopolední vysílání přímo z dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. My bychom měli v plánu pro vás odvysílat ještě rozhovor s producentkou Kristýnou Kamenickou a autorem hudby Romanem Procházkou k filmu Máma a táta jsou boží. Možná přijdou za pár minut, a tak využijeme té příležitosti, že tu hosty ještě nemáme, abychom si k mikrofonu pozvali toho nejpovolanějšího, tedy ředitele této přehlídky. Vladimír Keblůšek je u druhého mikrofonu. Já tě vítám, Vláďo. Ahoj, dobré dopoledne.
1: Ahoj, krásné dopoledne. Děkuji, že jsem mohl takto vstoupit a zaskočit. Je to živý organismus, ten festival.
0: Zaskakuješ rád a zvládáš to úplně bez problému.
1: Děkuji.
0: Jaký byl začátek, jak se vám povedl úvod letošního ročníku festivalu? Začalo to včera?
1: Začalo to včera, mně se to těžko hodnotí, protože já samozřejmě mám zkreslený pohled na ty věci. Ale myslím si, že to bylo jedno z nejlepších zahájení, které jsme tady za posledních 5 let měli, alespoň tak o tom hovořili diváci. A svědčil o tom v podstatě i plný sál. A vlastně i to, že nebylo úplně vlídné počasí tady u nás v Krušných horách. A venku bylo doslova narvané náměstí lidmi, kteří přišli pozdravit Zdeňka Svěráka, Veroniku Frajmanovou, Pepu Dvořáka a další herce, kteří dorazili, tak to mě vždycky těší.
0: Ano, Veronika Frajmanová už byla naším hostem u mikrofonu. Které další hosty jste pozvali nebo během týdne, protože festival se koná do pátku, ještě tady v Ostrově zahledneme, uvidíme.
1: Vystřídá se jich tady velká řada, protože vlastně ke každému filmu máme delegaci, máme potvrzenou delegaci, máme z toho velkou radost, že nám sem herci jezdí. Většinou to jsou, protože my jsme dětský filmový festival, tak zveme dětské herecké osobnosti, ale přijedou samozřejmě i ty dospěláci. Filip Renčer, pan režisér, se sem těší do Ostrova. Veronika Žilková by měla také dorazit z těch známějších hereček a spousta dalších. Je tady Zdeněk Zelenka, pan režisér, který bude mít svoji talk show. Bohuš Josef tady bude zpívat, takže si myslím, že je to atraktivní i v následujících dnech. A není to jenom o filmu, ale je to i o zábavě.
0: Ty jsi zmínil některé body toho programu, ten program je několikadenní, festival začal v neděli, potrvá do pátku, jestli to říkám správně, a už se nějaký ten rok neorientuje jenom na Ostrov. Vy už jste i v dalších městech Karlovarského kraje.
1: Ano, a to se právě stalo dneska, kdy vlastně jsem nebyli schopni rychle přesunout z Karlových Varů hosté tvého rozhovoru, tak jsem musel zaskočit, protože Máma a táta jsou boží se vysílal v Termálu, v tom největším sále. A nás těší, že se nám ho daří vlastně jako vyprodat, že tam bylo 1000 dětí. Mám zprávy, že tam byly nadšené ovace a právě se protáhla beseda po filmu. A to je to, co my přinášíme vlastně trochu jinak, než možná bývá zvykem na menších festivalech. My prostě ty besedy jako děláme, chceme je dělat a chceme, aby se děti ptali. A je pravda, že v Termálu se ptali hodně a trošku jste to tady odskákali tím, že jste jako hosta museli vzít mě, ale my z toho máme samozřejmě radost, protože je to fajn, když děti vnímají ty příběhy a jsou schopní se zeptat. A to je právě ten důvod, proč my to děláme, ten festival.
0: Poznávají ti dětští diváci ty herce? Znají je ty tváře?
1: Jasně, poznávají je. Já jsem kolikrát si myslel, že u těch, řekněme, starších herců už to tak nebude, ale poznávají je. A ty mladé herce zase nepoznávám já a oni je znají, což mě jako překvapuje. Protože já nemám úplně čas sledovat ty seriály, oni je znají většinou z těch seriálů. Takže já jsem kolikrát překvapen, že je znají. A je pravda, že když vidí ten film a vidí tam toho hrdinu dětskýho nebo toho mladistvího hrdinu a pak si s ním můžou povídat, že to je velmi zajímavý i pro ně. A je to teda obohacující i pro ty herce, protože my se s nich pak ptáme samozřejmě, jak se jim to líbilo, co debata, a oni reagují a říkají, že vlastně některé ty otázky jsou neuvěřitelné, že se na ně ještě nikdo nezeptal a vlastně je to hrozně baví. A baví to i režiséry, protože ty děti jsou někdy jako fakt krutý. Když režisérovi, který má krásný film, protože si ho vymazlil, řeknete, jo, jako bylo to dlouhý, byla to nuda, tak pan režisér pak odjíždí z projekce jako spráskaný. Ale je to dobrá zpětná vazba.
0: Jste dětský festival. Jak se daří každý rok sestavit ten filmový program? Vzniká dost materiálu pro ty nejmenší.
1: Byly ročníky, kdy to bylo těžší. Letošní ročník byl relativně jednoduchý, protože já bych byl schopný zařadit ještě takové jako 2-3 filmy, které se mi líbily a které bych na festivalu chtěl mít. Opravdu se toho natočilo v poslední době hodně, protože ono to není jenom o dětských pohádkách, ale je to vlastně o rodinných filmech. A ten náš jakoby záměr je od mateřských školek až po střední školy nebo po konec střední školy. A vlastně to umožňuje zařazovat i, řekněme, ty rodinné filmy. A opravdu jich vzniklo hodně. Byl jsem překvapen, že jsme byli schopní poskládat jako 8 filmů, které máme v hlavní soutěži bez problémů a opravdu bych byl schopný ještě 2 nebo 3 přidat. Nebyly letos, budou příští rok.
0: Takže už vlastně chystáš příští ročník.
1: Chystáme ho vždycky. Mě se na to ptala dětská média teď v jednom rozhovoru, jak to vlastně vzniká a ono to nejde jakoby dělat ze dne na den nebo prostě to nechat být a půl roku před festivalem začít pracovat. My opravdu pracujeme už teď, sbíráme podněty, nápady, myšlenky, co by mohlo být za rok a pak nám to pomáhá samozřejmě.
0: No tak se budeme těšit, nejenom na ten letošní, ale jak se zdá už příští ročník. Ředitel dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna Vladimír Keblůšek byl naším hostem. Vláďo, díky moc, měj se krásně.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vaším společníkem je stále Český rozhlas Karlovy Vary, jeho dopolední vysílání. To dnešní není jen tak ledajaké, ale posloucháte přímý přenos z dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna. My jsme jako další hosty měli tady u mikrofonu přivítat producentku Kristýnu Kamenickou a autora hudby Romana Procházku k filmu Máma a táta jsou boží. I tenhle film má tady projekci na filmovém festivalu v Ostrově, nicméně hosté stále ještě nedorazili, proto jsme si tak trošku v uvozovkách vypomohli ředitelem přehlídky Vladimírem Keblůškem. Přímý přenos Českého rozhlasu Karlovy Vary ale v tuto chvíli končí. Za malou chvíli, za 4,5 minuty, uslyšíte další dopolední zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak se na vás budeme těšit zase při některém z dalších přímých přenosů rádia vašeho kraje. Radim Jehlík vám přeje krásné pondělní dopoledne a někdy příště. Naslyšenou.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Státní volební komise schválila výsledky voleb. V blízkosti budoucí dálnice D6 pokračuje záchranný archeologický průzkum. S vyhledáváním informací na webu šumavské destinace nově návštěvníkům pomáhá malovaný rys. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 13 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vejdou jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. V blízkosti Žalmanova na Karlovarsku pokračuje záchranný archeologický průzkum. Tým vědeckých pracovníků dokumentuje území v těsné blízkosti stávající silnice číslo 6 a současně v lokalitě, kterou povede jeden z nových úseků budoucí dálnice. Průzkum vede archeoložka Martina Bradová.
2: To, co my tady děláme, má právě nahradit tu nálezovou situaci. My to zdokumentujeme, uděláme podrysy, popíšeme to a tím to vlastně jakoby nahradíme, aby to bylo zachováno i pro budoucí generace, co tady stálo. To je vlastně takový ten základní princip záchran archeologických výzkumů, pak bohužel to ustupuje stavbě.
0: Nezisková organizace Destinace Šumava žije spustila na svých stránkách nový chatbot. Nazvala ho RIS Riko a zájemcům pomáhá vyhledat potřebné informace o akcích, ubytování a zajímavostech v regionu. Pokračuje ředitelka destinace Monika Bendlová.
3: Výhodu má v tom, že si tahá ověřený informace z našeho webu na Destinaci Šumava žije a je to super v tom, že si třeba řeknete, zítra mám pršet, kam mám jít s malými dětmi, co se kde děje a už nemusíte složitě nic hledat a ten chatbot vám to vlastně vyjede rovnou z těch ověřených aktuálních informací.
0: Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Aleksandr Grinčevič představí v Polsku novou obrannou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
4: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, výjimečně se vyskytnou i přehánky, a to spíše na horách. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Vané většinou slabý, přes den přechodně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 132. kilometru dálnice D6 ve směru na Chyb je hlášená nehoda dvou osobních aut a na 158. kilometru také D6 ve směru na Chyb leží předmět na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Metafory spojené s nějakým prostorem jsou v češtině docela hojně používány. Stačí si uvědomit, jak často slýcháte výrazy v rámci, komfortní zóna nebo veřejný prostor. V jazykovém koutku za chviličku řekneme víc.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Jazykový koutek.
1: Odbornici na češtinu, teď nastolí téma dnešní rubriky kolega Stanislav Jurík.
2: V jedné reportáži nedávno zazněla věta: v rámci projektu chceme na úrovni jednotlivých škol otevřít prostor pro nové aktivity. Využívá čeština metafory spojené s prostorem často a jak s nimi jako mluvší vlastně zacházíme? To je otázka pro autorku dnešního jazykového koutku, doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. V češtině jsou podobné metafory hodně frekventované. Svoje jednání připodobňujeme k pohybu v krajině. Něco se odehrává v rámci projektu, téma vstoupí do veřejného prostoru nebo člověk vystoupí z komfortní zóny, případně ze své sociální bubliny. Takové obrazy nám pomáhají představit si a pochopit složité skutečnosti a vztahy. Rám něco ohraničuje, prostor umožňuje pohyb a zóna nebo bublina vymezuje bezpečné místo. Některé obraty ale používáme tak často, že už jejich prostorový význam skoro ani nevnímáme. Pak zůstane jenom významově vyprázdněná formule.
2: Pojďme se u některých z těchto slov zastavit podrobněji, co třeba výraz v rámci.
3: Předložkový výraz v rámci současnou mluvenou češtinu opravdu poněkud zapleveluje a často by bylo vhodnější nahradit ho jinou předložkou. Projevu dodává pseudoodborný tón. Místo v rámci festivalu můžeme říct na festivalu nebo během festivalu. Větu v rámci jednání jsme otevřeli téma dopravy lze jednoduše změnit na při jednání jsme začali mluvit o dopravě. Užitím tohoto výrazu možná mluvčí chtějí znít fundovaně, ale někdy tak dosahují i komického efektu. Například, když influencerka na sociální síti oznámí svým sledujícím, že v rámci úklidu ledničky se zbavila i prošlých krémíků. Užitím výrazu v rámci jako by se stávala odbornicí na průběh úklidu ledničky a zbavování se prošlých krémíků, což může působit komicky.
2: A není podobně nadužíváno i slovní spojení veřejný prostor? Co všechno takto vlastně můžeme označit? Napadá mě náměstí, park, ale třeba i média, sociální sítě nebo veřejná debata?
3: Spojení veřejný prostor má konkrétní význam v architektuře a urbanismu, kde označuje místa přístupná veřejnosti, třeba parky nebo náměstí. V publicistice však došlo k rozšíření jeho významu na pojmenování abstraktních skutečností. Když se řekne, že nějaká kauza rezonuje veřejným prostorem, může to znamenat, že se o ní píše v novinách nebo ji lidé komentují na internetu. Slovní spojení veřejný prostor tak můžeme chápat jako dvojslovné synonymum pro slova jako veřejnost, média, společnost a další. Zároveň i spojení slov rezonovat veřejným prostorem evokuje způsob šíření zvuku v prostoru. Tato zvukově prostorová představa odpovídá způsobu, jak lidé komunikují, jak se vyvíjejí jejich reakce a názory.
2: V úvodu zazněly ještě obraty vystoupit z komfortní zóny nebo ze své sociální bubliny.
3: Tato slovní spojení vyvolávají představu bezpečného prostoru, ze kterého vystupujeme do nejistoty. Zní to nadneseně, zdá se, že to chce velkou odvahu. Bez dalšího vysvětlení ale nevíme, jak moc odvážné dané chování je. Znamená to upřímně se někomu svěřit s velkým trápením, začít cvičit jógu, nebo si jenom objednat jiné jídlo než obvykle. Když prostorové metafory opakujeme příliš často, stávají se z nich prázdné kulisy. A právě proto působí v komunikaci často důvěryhodněji, když nevstupujeme do dalších rámců, rovin, zón, bublin a veřejných prostorů, ale jednoduše řekneme, co se stalo, jak se cítíme, nebo kdo má co udělat.
2: Budeme to mít na mysli. Doktorka Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Další chvilka s českým jazykem přijde na řadu zítra a bude to ve stejném čase jako dnes, tedy krátce po 11. hodině.

Skupina Jelen 7 minut před 11:30 posloucháte náš pondělní dopolední program. Po ukončení činnosti zelárny Lobkovic udržuje tradici výroby zelí a zelných produktů v Plzni Křimicích rodinný podnik Bronislava Forejta. Letos slaví sté narozeniny. Více v plzeňských zajímavostech už po písničce.

0: Zelárna Forejt v Plzni Křimicích letos slaví 100 let rodinné tradice pěstování a výroby křimického zelí. Vznikla v roce 1926. Jak se od nynějšího majitele farmy Bronislava Forejta dozvěděla Soňa Weizenbachrová, tehdy v Křimicích začal hospodařit dědeček jeho manželky. Zelí nechával kysat ve velkých keramických kádích doma ve sklepě a slavil s ním úspěch.
1: Děda se musel dvakrát obracet s várkou do Plzně, jak to lidem chutnalo, že nestačil poptávky.
2: Po válce byl pochopitelně s podnikáním konec, ale dědovi potomci se k zemědělství vrátili po roce 1989. A naštěstí také k zelí. To křimické je totiž jedinečné. Broněk Forejt skvělou chuť zelí ze své farmy vysvětluje takto.
1: Pochází ze struktury půdy, která je tady okolím že.
2: Brigádníci hlávky řežou ručně. Traktor odváží do krouhárny.
1: Záhodno mít jednu odrůdu a sklízet to v jednom termínu, ale je třeba to rozvrstvit do těch 3 měsíců podzimních.
3: Čistím zelí, aby bylo od všech nečistot zbaveno. Tu hlávku proženeme krouhačkou. Hodíme hlávku a už to jede.
2: Čerstvé krouhance jsem neodolala.
4: To je dobrota. Čím je to zelí tak zdravé? Ptám se neslušně s plnými ústy.
1: Hlavně kvůli obsahu vitamínu C.
2: Kvašení zelí pak jeho obsah znásobuje. Zelí si můžete naložit i sami.
3: Na 100 kilo se dává 0,6 až 0,8 kilo soli. Jo, ne moc, protože by to pak změklo a bude z toho taková břečka. Toho kmínu stačí takový klasicky, co se koupí v krámu, ten pytliček kmínu na těch 100 kilo. Taky nemoc, jinak by to zhořklo zase.
2: Postup je stejný, jako když se kysané křimické zelí dělá ve velkém, kde je to ovšem o něco větší hukot.
5: V tuto chvíli nám běží krouhačky a pasovky na naskladňování zelí do kádí. Krouhanka běží po pásech, tady se solí s tím kmínem a padá nám to krásně ze zhora do kádí, kde už jsou lidi a rozhrabujou si to vídlema zase z nerezu a šlape se a šlape se.
2: V bílých holínkách za přísných hygienických podmínek. Pořád do kolečka, aby se z krouhanky vytěsnil vzduch. Uznejte, že to krásně čvachtá. Jsou třeba 2 až 3 šlapači na jednou, na káť o objemu až 15 metrů krychlových, která se plní i 3 dny. Zelí vždy musíte utěsnit, zatížit, aby se zabránilo oxidaci. A pak už to jde samo.
1: Proces mléčného kvašení bez jiných přídavných látek, které tam v žádném případě nemají co dělat.
2: Pro kvašení je optimální teplota 5 až 8 stupňů Celsia. Z kádí se zelí odebírá po 5 týdnech. Vy ze své kamenky můžete zkusit ochutnat už po 3 týdnech.
3: Kysané zelí je potom už celý rok.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
0: No a za chviličku změníme téma. Český rozhlas se už v neděli na několik dní obrazně řečeno přestěhuje do Olomouce. Začne tam 42. ročník festivalu Prý Bohemia Radio. Přehlídka nabídne to nejlepší z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby. Podrobnosti za 5 minut.

0: Tady je rádio vašeho kraje, máme 7 minut po 11:30. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci už v neděli.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kam pak, slečno?
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že Božídarské rašeliniště patří k nejcennějším přírodním územím Krušných hor? Krajinou plnou vzácných rostlin a rašelinných jezírek vede naučná stezka po dřevěném chodníku. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Radio vašeho kraje, Jitka Zelenková ve 11:45. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, si povíme už

0: Kvapkne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Taky v Karlovarském kraji dobrovolníci ode dneška prodávají bílé pastelky. Zámek Kinžvart na Chebsku nabídne v příštím roce nové výstavní prostory. Parné letní počasí a sucho se podepsaly na úrodě cukrové řepy. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 13 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Zakoupení bílé pastelky můžete ode dneška podpořit lidi se zrakovým postižením. Taky v Karlových Varech a dalších městech v kraji je budou prodávat dobrovolníci. Veřejnou sbírku pořádají Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, Tyflo Servis a krajská Tyflocentra. Jejím cílem je zajistit financování služeb, které pomáhají lidem se zrakovým postižením zvládat každodenní život a zůstávat aktivní součástí společnosti. Přispějte možné i online na webových stránkách sbírky. Dobrovolníky s pastelkami a kasičkami můžete potkat v ulicích českých měst do 14. října. Zámek Kinžvart připravuje pro další sezónu novou expozici. Představí například zrestaurovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvarská daguerotypie. Jedná se o nejstarší fotografii. K tomu, aby si ji mohli návštěvníci prohlédnout, to musí být umístěna ve speciální vitríně, říká kastelán Ondřej Cink.
5: Vystavení té naší nejvzácnější kinžvartské daguerotypie je v tom, že musí být umístěna v mikroklimatu, v speciálním, je to dusíková atmosféra, která zpomalí korozivní procesy právě na tom předmětu samotném. Jakmile tady ta fáze ověřování bude ukončena, tak pak teda převezeme kinžvartskou daguerotypii z Prahy zpět na zámek Kinžvart.
4: Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
6: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
7: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
6: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
8: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
6: Výnos cukrové řepy se v Loštících oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Německá ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Bassová oznámila rezignaci. S dnešním dnem zároveň odstupuje z funkce spolupředsedkyně vládní SPD. Bassová jako důvod uvedla úmrtí nevlastní dcery, se kterým se potřebuje vyrovnat. Zmínila taky narůstající útoky na svou osobu a i to od některých koaličních partnerů. Podle DPA Bassovou ostře kritizovali politici konzervativní unie CDU-CSU. Vyčítali, že zdržuje a blokuje plánované reformy. Poslankyni chce Bassová dál zůstat. Sport. Karlovarští hokejisté vyhráli přímý souboj o třetí místo Tip Sport Extraligy. Kladno porazili 3-1. Asistencí na nakonec rozhodující gól se na tom podílel Robin Sapoušek. Energie dala soupeři největší šance ve chvíli, kdy hrála přesilovku. I o tom mluví Sapoušek.
9: Tak většinou vyhráči, co hrajou přesilovku, co mají dělat, tak občas se tak vyjde, no, ale máme dost času to natrénovat dál a Kladno to hrálo dobře, byli hodně agresivní a občas to z toho vyplyne.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně i přehánky, hlavně na horách, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Pane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na D6 v úseku Kinčperk nad Ohří Loket na Sokolovsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, který má pro vás jako vždy v tomto čase hodinu věnovanou písničkám, a to hlavně těm na vaše přání. Tak se pojďte přát, volejte na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu, tak mrkněte www.vary.rozhlas.cz. Najdete tam veškeré informace, různé recepty, také články, no a také to, co vám hrajeme právě teď. Vám hrajeme skupinu Tým, první písnička této hodiny. S vámi je dnes Zlata Kinská, těším se na vás a připomínám, že svátek dnes 12. října má Marcel. Tak oslavencům všechno nejlepší, no a vám všem posluchačům našeho rádia, vašeho a našeho kraje přejeme krásný den.

0: To byla reklama na Ticho a skupina Tým na Českém rozhlase Karlovy Vary. Posloucháte písničky pro vás a to je ode mě reklama na hodinu písniček, které si můžete od nás nechat zahrát podle vašeho gusta. Teď budeme plnit přání našemu prvnímu volajícímu a tím je Radek z Karlových Varů. Hezký den, Ráďo.
1: Dobrý den, přeju krásný den. Já jsem chtěl poprosit nechat zahrát písničku od teda Žanet. Název písničky neřeknu, protože je to hrozně složitý. A chtěl bych to nechat zahrát pro Marcela Vedanu do Horního Slavkova k dnešnímu svátku.
0: Tak mu přejeme vše nejlepší. Já už ji pouštím, vám přeji krásný den. Ještě jste chtěl něco říct?
1: A taky všem posluchačům a i vám.
0: Díky moc, díky za nás všechny. Mějte se.
1: Děkuji moc. Hezký den, nashledanou.

Tak první přání je splněné, jdu plnit další. Před malou chvílí nám volal do studia Jirka Schodová. Vyřídím za něj vzkaz, moc ráda. Písnička, která teď zazní, bude pro mě, mé kolegy do rádia a samozřejmě

pro všechny posluchače rádia našeho a vašeho kraje. Tak jdeme na to. Nemo a Nightwish na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary na přání Jiřího Schodova. Hezký den vám přeji.

0: Nightwish na přání Jirky Schodová. Všechny vás moc zdravím, přeji krásný den. S vámi je dnes Zlata Kinská, tak volejte, pište, přejte si. Připomenu telefon do studia 221 55 37 37. E-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam už dorazil dnes vzkaz, tak já ho za malou chvíli vyřídím. Teď ale vyřídím přání naší posluchačce Aničce z Ostrova. Hezký den.
1: Dobrý den. Tak je, že doufám, že už konečně, že už jste zdravá. No a chtěli, já jsem zahrát tu písničku, jsme se domluvili a bylo by to pro manžela, kamaráda Vaška, Děnka, Růzu, ale myslím, Milušce z Masny, Láďovi z Nameze z Atlantisu, Standovi z Golcu, no a to, ježišmarja. Olence, no, Olence, já nevím, jestli jsem ještě nezapomněla.
0: Zkrátka všem vašim přátelům.
1: Lucce Kadeřnici a tam se Alice.
0: Tak jo, bezva, hrajeme pro všechny, vy se mějte krásně a ať vám to všechno dobře dopadne. Naslyšenou.
1: No, děkuji, tak to na fakt.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

Tak to byla skupina Bon Jovi na Českém rozhlase Karlovy Vary. Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. To znamená, že celou tuto hodinu, jako vždy, voláte do studia na číslo 221 55 37 37 a nebo píšete na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Samozřejmě je to na vás, jaký kontakt, jaký způsob kontaktu spolu s námi zvolíte. A já jdu teď plnit další písemné přání. Dnes má svátek Marcel a moje maminka Jaroslava si vzpomněla na Edith Piaf. Od ní ji napadla Love and Rose. Marcelům k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům mám do rády a všem posluchačům přeje hezký den Silva a Jarka z Prahy. Tak doufám, že jsem to přečetla správně. Francouzsky jsem se neučila, ale tady je úžasná francouzská zpěvačka Edith Piaf na vaše přání.

0: To zpívala úžasná zpěvačka, francouzská zpěvačka Edith Piaf. Další písnička už bude opět podle vás. Tentokrát zazní česky a vybírá Standa z Dolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Zdravím samozřejmě vás a určitě jsme všichni moc rádi, že už jste zase na tom správném místě. Zdravím všechny posluchače, Aničku, děkuji za Petra Spáleního, Pepu, Jaromíra, všechny ty, co mi nechávají hrát. A vybral jsem dneska krásnou Big Beatovou písničku od Citronu, jmenuje se to Revizor, je to moc hezký, takovej správný bombastický Big Beat a může se to klidně spustit a zase někdy určitě naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Díky moc a potom je to i pro vás.
0: Díky moc.
1: To je bez debat.
0: Díky za přivítání. Tak jdeme na to. Citron a Revizor na Českém rozhlase, Karlovy Vary na přání Standy z Dolců.
1: Naslyšenou.

pláče, konečně se smije, i když venku stále hustě leje, kafe s rumem trochu hřeje.

Tak to byla skupina Eurythmics, známý hit There Must Be an Angel. Jestli i vy máte chuť si s námi nechat zahrát vaši oblíbenou písničku, kterou třeba hrajeme málo nebo vůbec, tak klidně volejte 221 55 37 37, pokud je budeme mít v audioarchivu, tak vám ji moc ráda pustím. Klidně i pište, pokud se vám nechce mluvit, studio.vary@rozhlas.cz, kdo si nestihl poznamenat, mrkne na náš web vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré informace, včetně kontaktů. Písnička, která zazní teď, je od Marka Ztraceného, jmenuje se Léto 95 a posílá jí Emča své mamince do Itálie, která si prodloužila léto a tak jí moc zdraví přeje, krásný den všem.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Okay. Sí.
1: Štěstí je krásná věc, tak o tom zpíval právě teď Richard Miller na vlnách Českého rozhlasu. Karlovy Vary, já vám přeji hlavně pohodový podzim, bez virus, bez nemocí. Věřte, že to bylo opravdu nic moc, co jsem si teď zažila já, tak ať samozřejmě i vy máte pohodový podzim. Já doufám, že už brzy se z toho dostanu a spolu s vámi tady budu nadále až do Vánoc. Tak a připomínám telefon 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Připravený je pro vás také e-mail studio.vary@rozhlas.cz, tak jestli máte chuť si od nás nechat zahrát nějakou hezkou písničku, tak to určitě udělejte. Udělejte si radost, nebo udělejte radost někomu z vašich blízkých. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz, tak mrkněte. Tak písnička, která zazní teď, bude na přání Karla z Karlových Varů. Je to Radek Tomášek, boxer, bude pro nás všechny, pro nás do rádia, pro vás posluchače, a přeje všem hezký den. I já jemu za nás všechny.

0: To bylo napřání Karla z Karlových Varů, písnička Boxer a Radek Tomášek. Další už vybírá opět někdo z vás. Já jsem moc ráda, že na telefonu je naše posluchačka ze Sokolova. Jarka, hezký den.
1: Hezký den, Zlatuško, a přeju vám taky, ať se z toho brzo vykřešete. A dneska bychom si dali takovou jednoduchou písničku, žádný složitýho, od Xindo X, Proměna.
0: Díky moc. Já vám přeji krásný podzim, bez viroz. A jsem ráda, že jsem s vámi zpátky. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak to byla písnička Proměna v podání Xindla X na Českém rozhlase Karlovy Vary na přání Jarky a přát si můžete opět zítra ve stejném čase na stejném telefonním čísle 221 55 37 37 a na stejném e-mailu studio.vary@rozhlas.cz můžete napsat klidně už teď. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Podrobnější informace k tomu slyšíte v celou od Lenky Polákové, která už je připravená vedle ve studiu. No a po 13. hodině vás čekají, jako vždy je pondělí, tak osobnosti Česka. Dnešním hostem bude Kateřina Tučková. Tak vám přeji příjemný čas s rádiem vašeho kraje, s Českým rozhlasem Karlovy Vary, který vám už hraje poslední písničku této hodiny. Zlata Kinská s vámi zůstává, těším se po 14. hodině naslyšenou.

0: Víte, že Božídarské rašeliniště patří k nejcennějším přírodním územím Krušných hor? Krajinou plnou vzácných rostlin a rašelinných jezírek vede naučná stezka po dřevěném chodníku. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Komise schválila výsledky voleb. Mezi Karlovými Vary a Nejtkem začíná oprava silnice u kamenolomu. Zážitkovou akci Den zdraví připravili dnes ve světě záchranářů v Karlových Varech. A bude polojasno až oblačno, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. O středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. S dalším dopravním omezením musí počítat řidiče na silnici mezi Karlovými Vary a Nejtkem. Silničáři dnes začali s opravou povrchu vozovky zhruba 700 metrů dlouhého úseku u kamenolomu poblíž Děpoltovic. Provoz v místě řídí pracovníci údržby silnic. Jak informuje krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, oprava potrvá do 22. října. Dopravu na silnici komplikují i stavební práce před starou rolí, kde kyvadlovou dopravu řídí se semafory a především v ranní a odpolední špičce se tam tvoří kolony. V areálu Světa záchranářů v Karlových Varech dnes připravili zážitkovou akci Den zdraví. Zatímco dopoledne bylo určené školám, od 13 hodin je areál otevřený pro veřejnost. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řadu modelových situací, říká manažer centra Lukáš Huta.
2: V rámci stanovišť si vyzkouší vše, co se týká rizikových věcí týkající se zdraví, poskytování první pomoci, různých zdravotních komplikací, zahrneme tam i rizika v dopravě a samozřejmě s tím souvisí například i požární bezpečnost, takže rizika související s požáry.
1: Při střelbě na základní škole v Aubagne na jihu Francie utrpěl zranění ředitel a učitelka. Informoval o tom veřejnoprávní server France Info s odvoláním na úřad premiéra. Policie podle něj zadržela podezřelého žáka, který při střelbě použil loveckou brokovnici. Zranění údajně nejsou v ohrožení života. Podle úřadu střelba nesouvisí se středoškolskými protesty, které ve Francii trvají už čtvrtý týden. Sport. Fotbalisté Sparty se díky výhře 2-0 nad Pardubicemi posunuli na třetí místo v neúplné tabulce šance ligy. Slovácko až v 10. kole poprvé naplno bodovalo, v Liberci vyhrálo 2-0 a Teplice remizovali s Olomoucí 1-1. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne výjimečně i přehánky, hlavně na horách, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Sokolově v ulici Josefa Kajetána Tyla se srazilo osobní auto s nákladním a v Chebu v ulici Májová nabourala dodávka do svodidel. V Karlových Varech je z důvodu prací na silnici uzavřená část ulice 5. května. Přejeme všem šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého.

0: Zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
1: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
0: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. Jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
1: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání, samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
0: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin. jestli taky vychází.

0: z tebe, ta postava původně. Protože se často bavíme o, nebo často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
1: Mm-hmm. No, to je debut, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy, a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni, a tam najednou na mě začala promluvat ta historie, která
0: ten
1: tam stále
0: Bronx.
1: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak, než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří se přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: Asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono
2: vlastně to zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takových podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Koaliční jednání začínají taky v Mariánských Lázních. V Ostrově na Karlovarsku odstartoval dětský filmový festival Oty Hoffmana. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. V Mariánských Lázních postupně začínají povolební diskuze o sestavení nové koalice ve vedení lázeňského města. Vítězné hnutí ANO chce oslovit představitele všech politických subjektů, které v komunálních volbách získali zastupitelský mandát, říká současný starosta Martin Hurajčík z hnutí ANO.
2: My oslovíme všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva. Uvidíme, s kým se nám podaří domluvit. Máme tady několik subjektů, samozřejmě v Mariánských Lázních, které se do zastupitelstva dostaly s různým počtem mandátů, ale jak říkám, oslovíme úplně všechny, jako vždycky jsme to dělali, a pokusíme se najít shodu na budoucím směřování a práci pro Mariánské Lázně.
0: Zastupitelstvo v Mariánských Lázních tvoří 21 členů. Vítězné hnutí ANO získalo v komunálních volbách 8 zastupitelských mandátů. V Ostrově začal dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jak uvedlo vedení festivalu na včerejším slavnostním zahájení, byli v Ostrovském domě kultury oceněni herci Veronika Frejmanová, která si převzala hlavní cenu festivalu Zlatou buřinku od Oty Hoffmana mladšího, a Zdeněk Svěrák. Součástí programu budou opět i tematické akce zaměřené na vzdělávání, workshopy, besedy, semináře o mediální gramotnosti, projekty pro pedagogy nebo interaktivní výstavy. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letiště v saúdsko-arábském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Iránem podporovaní povstalci Husíové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropská sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. Kalasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022.
1: Sport.
0: Sportovní střelkyně Viktoria Schindlerová poprvé v kariéře dosáhla na finále ve světovém poháru. V Káhiře obsadila v disciplíně sportovní pistole 7. místo. Dosavadním maximem 21-leté reprezentantky byla 30. pozice v jiné olympijské disciplíně vzduchové pistoli z loňské soutěže v Mnichově.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, přes den postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Na Vyhlídce se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Lenkou Polákovou je tu pondělní dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za celý náš vysílací tým přeji příjemný poslech a krásné odpoledne. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří vlastně ve skutečnosti neexistují. A přesně o tom dnes bude v této hodině další díl říjnové rubriky Jak nenaletět, která přijde na řadu už za malou chvíli. V této hodině vás také čeká nabídka pozvánek na dnešní kulturní akce, dále také jeden velmi zajímavý životní příběh, no a rozhlasová inzerce Jak jinak je všední den. Tak jdeme na písničky a ještě jednou za nás všechny příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví třeba kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence.

0: zase. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhle tím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
1: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
0: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
1: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
0: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Tak jak jste mohli slyšet, komunikace s AI nemusí být vždycky špatná, ale i přesto buďte opatrní a obezřetní i při výběru toho, co sledujete. Zábava je fajn, ale s radami do života můžete i naletět. Zítra se v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT 2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: To byl jeden nestárnoucí hit s názvem Hrál, kterou vám hrál Olympik. A než vám my budeme hrát další písničky, které nestárnou, tak vám řekneme, co se dnes kde děje za zajímavé akce v našem regionu. Pojďte si poslechnout.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak v Ostrově dnes pokračuje dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Program nabídne kromě filmů a besed také například v 17 hodin pořád s názvem Šmátrání v paměti s Josefem Dvořákem v T-klubu. A nebo úplně ve stejném čase koncert kapely Funk Corporation na Mírovém náměstí. Dnes vás čeká jedna velmi romantická noční projížďka Františko Lázeňským Frantovláčkem, a to konkrétně za tajemstvím historie města, která je připravená od 20 hodin. Součástí jízdy bude také i komentář průvodce. A teď do Mariánek. Mariánsko-Lázeňský park Bohemianum vás zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, anebo také Mariánsko-Lázeňskou kolonádu nebo krásný zámek Červená Lhota. Další pozvánka, která vás čeká, je do vstupní haly Krajské knihovny v Karlových Varech, která aktuálně představuje práce studentů grafického oboru Střední umělecké průmyslové školy. Jejich tématem byly přebaly 3 knih Vojtěcha Dyka. V půjčovně je možné také navíc vidět kompozice studentek oděvního designu, které zpracovaly zdánlivý odpad na oděvy v duchu. A poslední pozvánka bude na příjemnou procházku, kterou nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a také vyhlídková místa. Tak jestli dnes někam vyrazíte, tak si to užijte. Teď už zase písničky a dáme si společně jedno desatero v podání Lucie Bílé. Příjemné odpoledne.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Malíř a grafik Miloslav Čelakovský, plzeňský rodák, žije a tvoří v Sušici. Na konci druhé světové války zažil v Plzni jako osmiletý chlapec bombardování a osvobození. Po sametové revoluci v Sušici spolu zakládal také občanské fórum. I když mu za půl roku bude 90, stále maluje a chodí do přírody. Ta je totiž jeho celoživotní inspirací. Svá díla vystavoval v Čechách i v zahraničí a my se teď za ní vypravíme do jeho ateliéru.
2: Nacházíme se v ateliéru malíře Miloslava Čelakovského v budově Sušické základní umělecké školy. Uprostřed je stůl plný barev, štětců a několik malířských palet a vedle toho je malířský stojan. Momentálně je prázdný. Malujete ještě?
3: Maluju, ale méně než jsem maloval, pač v 90 už je to horší trochu.
2: Jaká jsou témata, kterýma se zabýváte?
3: Já jsem teďka v poslední době dělal kmeny stromů.
2: Jdeme se podívat na plátna, která tu jsou složená v rohu.
3: Tady je jeden z těch kmenů. To jsem měl na výstavě v Plzni, tohleto, a ten mám rád, ten obraz. Pač je střízlivý.
2: To jsou oleje?
3: Já dělám olejem výhradně, anebo kreslím. Tady je taky další kmen a rostlina nějaká.
2: Malujete v přírodě nebo spíš v ateliéru?
3: Kreslím v přírodě vždycky, ale maluju jenom doma. Já jsem ateliérová myš.
2: Vystudoval jste výtvarnou školu?
3: Já jsem vystudoval vlastně dvě. Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova. Tam jsem měl na kresbu Cyrila Boudu. Potom jsem vystudoval stejný obor na filozofické fakultě a měl jsem taky profesora Boudu a dokonce mi dělal oponenta. Moje diplomní práce byla malba. Česká krajina se to jmenovalo.
2: To byla vaše fascinace už od mládí.
3: Měl jsem vždycky rád, řekněme, zemi. Asi takhle bych to řekl.
2: Miloslav Čelakovský se po vysoké škole věnoval pedagogické práci, ale také volné tvorbě. Na přelomu 80. let namaloval křížovou cestu pro farní kostel ve Zbečně na Křivoklácku.
3: Křížovou cestu jsem dělal na půl tajně, až to bylo ještě za komunistů. Pan farář byl můj dobrý přítel, byl to sympatický chlap, jezdil k nám. A nikomu nikdy neřekl, že tu křížovou cestu jsem dělal já.
2: Že byste ji neměl podepsanou?
3: Ne, já jsem nemohl. Představte si za doby bolševiků, kdyby se to někdo dozvěděl, tak by mě vyhodili ze školy a ze svazu výtvarníků taky. Já jsem ji podepsal po revoluci, visí to tam dodnes.
2: Vy jste milovník vážné hudby a speciálně Janáčka.
3: To je moje láska, určitě, zvláště zápisník zmizelýho, ten mám moc rád.
2: Hudba vás inspiruje ve vaší tvorbě?
3: Někdy.
2: Teď se díváme na obraz, inspirovaný právě Janáčkem.
3: Ano, je to Glagolská mše.
2: To vypadá jako postavy, které vztahují ruce.
3: Já to řeknu. To je motiv. Bože pomiluj, Gospodi pomiluj. To je to vzepětí nahoru. Prosba. Víte, ono má všechno svoji barvu. A muzika taky.
2: Jaký je život s malířem Miloslavem Čelakovským, popisuje jeho žena Jaroslava Čelakovská.
4: Pěkný a taky někdy dramatický. Mládí často mizel z domu, měl moc kamarádů, jezdili spolu po venkově, ale vždycky přišel a vždycky byl milosrdný. My jsme oslavili 50. zlatou svatbu, diamantovou svatbu. Jsme spolu 63 let.
2: Díla Miloslava Čelakovského jsou zastoupena ve sbírkách západočeských kulturních institucí a galerií, ale také v Praze, Německu a Švýcarsku. V rámci výstavy Bilance v Sušické galerii Circus v roce 2022 byl o malíři natočený dokumentární film Lomy ticha, vzpomínání Miloslava Čelakovského. Je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Milujeme západní Čechy.
5: Dnes ráno, když bylo půl,

Víte, že Karlovarský symfonický orchestr je jedním z nejstarších orchestrů v Evropě. Založen byl roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labickým. V roce 1894 uvedl kontinentální premiéru Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: 3:45 a 5 minut přesně. Právě teď s námi můžete nakupovat a prodávat, tak jestli chcete, tak pojďte do toho. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu, kde právě teď posloucháte pondělní dobré odpoledne s datem 12. října. U mikrofonu je dnes s vámi Zlata Kinská a právě teď odstartovala rozhlasová inzerce. Tak volejte, nebo můžete i psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré inzeráty, které budete chtít odvysílat, za vás moc rádi vyřídíme. Ve vysílání teď tedy živě, pokud jste připraveni, tak já určitě ano, 221 55 37 37. Připomínám, že v rámci jedné rozhlasové inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou. Mělo by vám být více jak 18 let a nic z toho, co budete nabízet, by nemělo souviset s vašimi obchodními aktivitami. Tak jdeme na to. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
4: Dobrý den, posluchačka ze Sokolova. Já bych prodala přívěs za auto, cena 8 tisíc, je to do 750 kilo. Pak elektrokolo dojezd 30 kilometrů za 6 tisíc. A zdarma chemické WC rozbaleno, ale samozřejmě nepoužito. Bylo by to na telefonní číslo 605 973 204.
3: Tak, byla jste velmi rychlá, ale snad jsem si stihla poznamenat správně. 605 973 204.
4: Ano, ano.
3: A ještě jednou nám připomeňte, z jakého místa Karlovarského kraje voláte.
4: Ze Sokolova.
3: Ze Sokolova, paráda. Tak máme kompletní informace, děkujeme za nabídku, držím palce, ať se prodá. Naslyšenou, hezký den.
4: Ano, děkuju moc, krásná, shledanou.
3: Krásný den. Tak pokud vy byste potřebovali také cokoliv prodat nebo nabídnout, poptat v našem vysílání, můžete třeba nabídnout něco i za odvoz, abyste se toho mohli zbavit úplně jednoduchým způsobem, tak zkuste spolu s námi 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Máme také pro vás připravený e-mail každý den studio.vary@rozhlas.cz, tak klidně napište inzerát i tam. Tak pokračujeme za malou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou. No a po té 15. hodině pokračuje další hodina pondělního dobrého odpoledne. Příjemný poslech.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Koaliční vyjednávání začínají v Aše-na-Chebsku. V ostrově u Karlových Varů dnes otevírají rekonstruovaný saunový svět. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou a bude jasno nebo skoro jasno ráno místy mlhy, teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. V Aše-na-Chebsku začínají koaliční vyjednávání. Hnutí ANO, které zvítězilo v komunálních volbách, je připravené jednat se všemi politickými subjekty, které získaly zastupitelský mandát, říká starosta a lídr hnutí ANO Vítězslav Kokoř.
2: S hnutím, který jsme byli doposud v koalici, tak tam jsme domluveni a tam samozřejmě chceme pokračovat dál, ale tak, jak se to vyvíjí, tak to vypadá, že nám to o jeden hlas nestačí v té koalici. Já jsem rád, že jsme získali o dva mandáty více než v minulých volbách a samozřejmě my budeme jednat úplně se všemi.
0: Hnutí ANO v Aše-na-Chebsku získalo ve 23 členem zastupitelstvu 10 mandátů. Na druhém místě skončila nezávislá platforma Neplaš z 9 křesly. Třetí je hnutí Pro zdraví a sport, čtvrté hnutí Místní a páté místo obsadila strana Zelených. V ostrově u Karlových Varů dnes otevírají ve zkušebním provozu rekonstruovanou městskou saunu. Do její obnovy město investovalo 35 milionů korun. Relaxační areál teď nabízí celkem 5 saun s kapacitou 40 lidí. Interiér stavby je efektnější a příjemnější, říká hlavní architekt přestavby Břetislav Kubíček.
3: Sauna jako taková byla postavena v rámci akce Z zhruba před 50 lety. Bylo potřeba ji nějakým způsobem oživit. Oživením určitě bude Priznicův chodník a pak také některé dekorace, které jsou vytištěné na skle, převážně tedy přírodní motivy i na některých dveřích použité.
0: Zkušební provoz rekonstruované sauny potrvá do konce měsíce října. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Řekl to v rozhovoru pro podcast The Rest is Politics. Dodal taky, že podobné aktivity se současně dějí v Německu. Stanice BBC upozornila, že je to vůbec poprvé, co britský předseda vlády obvinil Rusko z ovlivnění hlasování o Brexitu. Moskva se k Burnhamovu prohlášení zatím nevyjádřila. Sport. Tenista Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šangaji ve třetím kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Svrčina podlehl Rusovi Medveděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menčík, který se zítra zahraje o postup do čtvrtfinále. Čeká ho Francouz Gea. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, přes den postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody v Karlovarském kraji byly odstraněné a nové hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na 5 minut přesně pokračuje pondělní. Dobré odpoledne i nadále vám za nás všechny přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s námi. Jak jste mohli slyšet ve zprávách, tenista Jiří Lehačka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve třetím kole. A sportovním informacím se budeme věnovat i v této hodině, a to konkrétně tomu sportu u nás v regionu. Lední hokej, fotbal, ale i házená budou tématy dalšího vydání pořadu Sportovní minuty, které pro vás připravil Vladislav Janouškovec a začnou už za pár minut. Jak jste mohli slyšet, v našem vysílání v Ostrově u Karlových Varů dnes začíná zkušební provoz nového sounového světa a do jeho zázemí vás v této vysílací hodině zavede náš reportér Zdeněk Trnka a společně se mnou budete moci také soutěžit. Teď jdeme na písničky, tak hezké odpoledne, klidný poslech a jestli jste někde za volantem na cestách, tak opatrně a dojďte dobře až do cíle.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar, je tady další souhrn sportovního dění v Karlovarském kraji. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. Hokejisté Karlových Varů v extralize odjeli z Liberce s vysokou porážkou 0-5. Rozhodla první třetina, ve které domácí čtyřikrát skórovali. Pokračuje trenér Energie Pavel Patera.
2: Nějakých 7-8 minut vyrovnaný zápas do té první reklamy a mezi těma dvouma reklamama. Nechci říct, že nám to napadalo, protože nám to tam napadalo naprosto správně. Liberec šel do toho předbrankového prostoru u nás ve třetině, tam vyhrával veškerý souboje. My jsme tam u nich ve třetině nechodili. Zasloužená první třetina 4-0 a ta vlastně rozhodla o výsledku.
1: V neděli si Energie v Matony aréně spravila náladu výhrou 3-1 nad Kladnem. Rozhodující branku vstřelil Petr Tomek.
3: Samozřejmě jsme si něco k tomu řekli, ale narejpali jsme se v tom dlouho, protože byl jenom jeden den na odpočinek a dneska se zase hrálo a tady se ukázala ta síla týmu, že jsme se z toho dokázali odrazit a předvíz dneska výborný výkon s dobrým výsledkem.
1: Ve druhé nejvyšší soutěži Sokolov zvítězil na ledě Slávie 4-3 po nájezdech, poté ale padl na vlastním stadionu Střebíčí 2-3. Příčiny prohry hledal kouč Baníku Tomáš Mariška.
4: Já si myslím, že nám v mnoha momentech jakoby chyběl buď půl krok, nebo prostě větší síla na hokejkách. V tom ten soupeř byl v mnoha šancích prostě důraznější, rychlejší, šikovnější a potom rozhodli speciální formace. My jsme se dokázali prosadit po jedný přesilový hře, ne v přesilový, ale z toho tlaku jsme získali jeden gól a bohužel jsme neubránili dvě přesilovky soupeře, takže speciální týmy dneska rozhodli.

0: rozhodli, v 5 na 5 to bylo v podstatě 1-1.
1: Házená Kinžvart SK Cheb v československé interlize v Chebu pouze remizoval se Šalou 26-26. Čtyřikrát se trefilo domácí křídlo Kristýna Hejkalová.
2: Ještě pár minut před koncem jsme prohrávali o 2 góly, takže tím, že jsme se nevzdali a dokázali jsme ten zápas dovést do remízy, je vlastně nakonec teda získaný bod. Skvělé vstupy do zápasu jsme v posledních dvou zápasech měli, bohužel se nám to nepodařilo udržet po celých 60 minut, což je samozřejmě v házenkářském zápase nejdůležitější, aby to skóre bylo pozitivní i po 60 minutách.
1: Ve čtvrté fotbalové lize Sokolov porazil dosud vedoucí Hostouň 2-1. Své svěřence tak pochválil kouč Baníku Lukáš Kislinger.
3: Ukázali DNA Sokolova, který tady chceme mít, odjezdili to pozadku. My jsme de facto hosty k ničemu nepustili. Mrzí nás inkasovaná branka někdy v 95. minutě, ale říkám znovu opaku, že musím kluky pochválit a chtěl bych pochválit ty fanoušky, kteří za náma stáli teď i v období, kdy se nám nedařilo a dneska nás hnali dopředu, takže já jsem za to neskutečně rád za ty 3 body.
1: Ostrov na hřišti pražského Meteoru a Cheb ve Slaném prohráli schodně 0-3. Karlovy Vary ve Štětí dvakrát vedli, nakonec si ale odvezli pouze bod za remízu 2-2. Hejbalisté Karlových Varů po prohře 2-5 ve Vsetíně ve druhém semifinále play-off extraligy v Sokolovské hale podlehli Valachům 4-5. Tolik sportovní minuty s datem 12. října. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
4: Milujeme západní Čechy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Láska je tu s námi, zpíval Peter Náťa, s vámi je Český rozhlas Karlovy Vary, který vám hraje, baví vás a informuje, a to hlavně tedy o našem regionu, a teď vás konkrétně vezme do Ostrova u Karlových Varů, kde dokončují přestavbu saunového centra na saunový svět. Za projekt moderního volnočasového areálu město zaplatí téměř 35 milionů korun a právě dnes v 16 hodin odstartuje v saunách zkušební provoz. Přímo do sauny se podíval těsně před dokončením interiéru náš redaktor Zdeněk Trnka.
1: S architektem panem Břetislavem Kubíčkem stojíme uprostřed nového nebo rekonstruovaného saunového světa tady v Ostrově. Kde to jsme přesně teď?
2: Teď se nacházíme v části u Priznicova chodníku. Sauna jako taková byla postavena v rámci akce Z zhruba před 50 lety. Bylo potřeba ji nějakým způsobem oživit a zrekonstruovat.
1: Jak to bylo složité umístit moderní technologie do toho starého objektu, který třeba nemusel být úplně dokonalý, řekněme?
2: Stavebně dokonalý úplně nebyl, ale provoz se podařilo umístit, aby odpovídal moderním podmínkám nebo hygienickým podmínkám. A podařilo se dát i nějakou jednotící vizuální stránku všem těm saunám, které tady vznikly.
1: Do jaké barvy jste se rozhodli celý ten areál zasadit?
2: Volili jsme neutrální barvy, kombinaci béžových a zelenkavých keramických obkladů v kombinaci s dřevem. Pro oživení jsme použili nějaké prvky výraznějších barev, žlutá, případně nějaké další drobné doplňky.
3: Vystavba saunového světa do více než 50 let starého objektu znamenala kompromisy a hlavně pro stavbaře řadu překvapení. Své o tom ví Tomáš Šmitek z vybrané zhotovitelské firmy.
4: Nejvíc nás asi zaskočilo původní provedení celé té stavby, kde tady byla spousta překvapení, kterými jsme se zabývali vlastně od samého začátku a nepřestávala nás ta stavba překvapovat do posledního okamžiku. Takže.
1: Co to bylo přesně? To byly křivé stěny třeba nebo?
4: Křivé stěny, odpady, střechy, tady toho bylo fakt spousta, ani vám to teď nedokážu všechno vyjmenovat, jo. Bylo toho fakt hodně.
3: Nově vytvořený saunový svět má nové vytápění, zázemí areálu je doslova nabité moderními technologiemi. Návštěvníkům by ale mělo nabídnout i zajímavý vizuální zážitek.
2: Oživením určitě bude Priznicův chodník, který nebývá zcela standardní součástí, a pak také některé dekorace, které jsou vytištěné na skle, převážně tedy přírodní motivy. Je to víceméně dekorace, která trošku přispěje k oživení těch odpočíváren, ochlazovny.
3: Dodává hlavní architekt projektu Břetislav Kubíček. Přestavba staré sauny trvala přes 2 roky. V současné době areál nabízí 5 saun různých typů. Venkovní část areálu chtějí stavebníci dokončit na přelomu října a listopadu. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Za minutu bude 3:15 a právě teď v tomto čase pro vás na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary je připravená odpolední soutěž, jak už jsem avizoval na začátku této hodiny. Tak kdo z vás má čas? Tak připomínám telefon, dobře poslouchejte. 221 55 37 37. Bečovská botanická zahrada vás zve na příběh růže. Kurátorka rostlinné sbírky Bečovské botanické zahrady Petra Rubášová bude v městské knihovně Sokolov ve středu 14. října od 17.30 vyprávět o příběhu růže, tedy o její historii, původní botanické zahradě, původních botanických druzích i odrůdách od českých šlechtitelů. No a my kromě této pozvánky na velmi zajímavou přednášku nabízíme teď v soutěži rodinné vstupné právě do Bečovské botanické zahrady, kde můžete obdivovat podzimní přírodu, kdo ještě nebyl. Tak neváhejte, volejte právě teď do studia a můžete s námi vyrazit celá rodina zdarma. Tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a právě teď s námi můžete tedy soutěžit o rodinnou vstupenku do Bečovské botanické zahrady. Zahrada je krásná v jakémkoliv ročním období, byla jsem tam několikrát, věřím, že si to užijete, mají tam i úžasné bistro, kde jsou samé dobroty, tak můžete vyrazit i s menšími dětmi, myslím si, že o zábavu bude postaráno, i teď na podzim jsou tam velmi zajímavé akce, tak volejte do studia 221 55 37 37, já už to nebudu natahovat, jdeme na soutěžní otázku. Bečovská botanická zahrada byla založena v roce 1918. Po druhé světové válce spustla a přibližně tak 60 let byla úplně opuštěna. A soutěžní otázka, která je pro vás dnes připravená, zní, ve kterém roce se právě Bečovská botanická zahrada po dlouhých desetiletí znovu otevřela veřejnosti. Možnosti jsou připravené, tak se toho nebojte, můžete pouze tipovat. I o tom je naše rozhlasová soutěž a já už vítám někoho z vás, kdo už čeká na telefonní lince. Hezký den.
1: Dobrý den, tady Mirka z Karlových Varů.
0: Krásný den, Mirko. Tak, tušíte?
1: Tak to netuším, já bych měla nějaké možnosti, když jste byla hodná.
0: Mám 4, dobře poslouchejte. Tak buď je to za A rok 1992, nebo za B rok 2002, nebo za C rok 2012, nebo za D rok 2022.
1: Tak budu střílet od boka. Tak za B.
0: Dáváte 2002 za B? Tento rok to není. Tak Mirko, děkuju, mějte se hezky,
1: tak někdy
0: příště.
1: Tak jo, mějte se hezky taky.
0: Naslyšenou,
1: hezký den. Díky, naschrano.
0: Tak je to typovačka, je to soutěž, nevadí, někdy se prostě netrefíte, i o tom to je, ale zase můžete zavolat zítra znovu, kdo pak je tam teď, hezký den.
2: Dobrý den, Míra, Klášterec na Toubří.
0: Krásný den, Míro, tak váš tip.
2: Mohla byste zopakovat ty zbylé možnosti?
0: Ano, zbylé možnosti. Za A 1992, Bčko nám vypadlo, byl to rok 2002. Cčko zůstává 2012, anebo Dčko 2022. Takže 1992, 2012, nebo 2022.
2: Tak zkusíme 12.
0: Rok 2012. Přesně tak, Míro, vaše odpověď je správná. Bečovská botanická zahrada byla poprvé zpřístupněná veřejnosti v září roku 2012 po obnově, která byla zahájena v roce 2005. Já vám gratuluji, cena je vaše, vyražte i s celou rodinou zdarma, pak nám dejte vědět, jak se vám tam líbilo. A my k tomu teď přidáváme bonus Zahradu ticha, podání Pavla Rota. Krásný den, naslyšenou.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Policisté stále pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. Více informací k tomu slyšíte za 5 minut ve zprávách od Lenky Polákové. No a po 16. hodině po informacích ze zpravodajství zase trochu pak veseleji. Čeká vás totiž humoriáda jako vždy. Teď ještě humor těch nejmenších a já vám za nás všechny přeji příjemný poslech. Hezké odpoledne a zítra naslyšenou.
1: Co je to fanfrnoch?
2: Hračka.
3: Nemoc?
4: Francouzské slovo?
5: Jaký byděr na nosle?
6: Harry Potter?
7: Když podá voda z vejšky.
8: Je to blbost.
9: Záchod.
10: Může to být gorila?
11: Ahoj, rádio!
12: Víte, že chebský špalíček tvoří 11 historických kupeckých domů? Jejich historie sahá až do středověku a dnes patří k nejznámějším symbolům města. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policie vyhlásila pátrání po 76-letém seniorovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. Úprava zahradnictví na státním zámku Valeč bude stát přes 40 milionů korun. Týden slibuje slunečné podzimní počasí, víkend pak přinese ochlazení a nahory sníh. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Policisté stále pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Ve Valči na Karlovarsku pokračují úpravy zámeckého zahradnictví. Součástí bylo taky navrácení palmového skleníku. Zatímco kovová konstrukce už je na místě, její zasklení plánuje zámek na jaro příštího roku. Revitalizace celého prostoru bude stát desítky milionů korun, říká z Národního památkového ústavu v Lokti Tomáš Petr.
2: Samotný palmový skleník, tam je smlouva kolem 6 milionů korun. Pod tím se ještě opravoval kamenný rizalit, to bylo kolem 3 milionů korun. Ten samotný palmový skleník kolem 15 pak celkově. Ale musíme se bavit o tom, že ta investice tady zaujímá mnohem větší plochy. Tady máme různé terasy, ohraní zdi, množství zábradlí, je tady ještě pultový skleník. Takže celkově ty náklady jsou kolem 44 milionů.
1: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší do konce pracovního týdne, ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladící zařízení. V některých se naopak teplota začala zvyšovat a velké množství čerstvých a mražených potravin se zkazilo, informoval o tom francouzský deník Ouest France. Týká se to celkem asi 150 prodejen. Podle šéfa jednoho z maloobchodních řetězců se jednalo o kybernetický útok. Francouzské úřady budou incident dál vyšetřovat.
0: Počasí.
1: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 21 u obce Drmoul u Mariánských lázní ve směru Cheb Planá máme hlášený odstavený porouchaný kamion. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
4: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
3: piješ,
4: já, ale vodou
3: režim.
4: Samozřejmě.
3: Jo, jo, jo.
4: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, ale co se rád dělat. No.
3: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluvené slova, o toho jsme tady, víš?
4: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudelinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky. Už... Si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, teď já jako na

0: dodnes. Takže
1: je co dělá, taky bys měl říct.
0: A to je nezajímavé. Je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
1: No kolikátý?
0: Je to pravda.
1: Kolikátý? Desátý byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? To je důležitý prestižní časopis, Downbeat.
2: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
1: Tyhle, já zase, kamarády, já jsem byl osmý, byl jsem někdy v té... V
0: Downbeatu?
1: Osmý, ne, já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
0: Magnetismus.
1: Cože, feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl osmej. První byl Hanák.
0: Počkej, jak se to
1: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl osmej, ale já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
0: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
1: Představ, cože?
0: Jak se to měří, ta přitažlivost?
1: To není, to čtenářky, jako mají, že jo?
2: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
0: Ale to odpovídá tomu časopisu.
1: Časopis.
2: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
0: To bude zřejmě švédský časopis.
1: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Olek Polívka, osmé místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil jsi v nějaké žebříčku něčeho,
5: no,
4: Petře?
5: No, překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
4: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
5: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
4: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
5: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
4: A měli někoho jistějšího.
5: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
4: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
5: Nemám.
4: To je důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
5: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře. Pojď, co by si o něm řekl? Dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo? Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
4: Ale že jsi zpamatoval, že se zná aspoň.
5: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
4: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rodilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900, psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: Mhm. Šu, a děkuju, ať se daří. Zdravíme
6: hezký
2: k Brnu
6: den,
2: tedy. Ano,
6: své.
2: I vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena z Dežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
10: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
10: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
10: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
10: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
10: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
10: No,
8: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
10: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
10: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
10: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
10: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
10: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co bym hrát?
10: No já tady mám.
8: Co?
10: Já tady mám to od Schumana. Tady mám snění.
8: Jo. Koho?
10: Snění.
8: Snění?
10: Ano.
8: To neznám.
10: A pak...
8: No, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
10: Paganini.
8: Kdo?
10: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál,
10: no.
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
10: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
10: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
10: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
10: No Petrov.
8: Jaký?
10: Petrov.
8: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
10: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
10: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
10: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky, jaký?
10: Kremonky.
8: A kremonky, to neznám.
10: A nebo to budou stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky
4: ano,
2: točil.
4: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských Lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka toto. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra. To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohl bych do toho nahlédnout?
7: No můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajte. Já to neznám, jak to můžu hrát. Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně. Ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako... Když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou? A ještě si k tomu šlapat, jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky. A když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, tedy já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem. A to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý. Takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: I historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
2: A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je ano. Pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech pokračuje povolební vyjednávání politických stran. O složení vedení radnice v Sokolově se jedná. Volby vyhrálo ANO. Kulturní organizace můžou ministerstvo kultury žádat o dotace na příští rok. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, teploty do 14 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech pokračuje vyjednávání o možné koalici v 35 členném zastupitelstvu. Rozhovory organizuje vítěz voleb hnutí ANO. Postupně se schází se všemi politickými stranami nově zvolenými do vedení lázeňského města.
4: Vítězné hnutí ANO získalo v komunálních volbách 10 zastupitelských mandátů. K vytvoření koalice pro nadpoloviční většinu v zastupitelstvu ale ještě potřebuje nejméně 2 politické partnery. Zatím nejpravděpodobnější je spolupráce s hnutím Karlovaráci a ODS. Jednání jsou ale teprve na začátku. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Také v Sokolově pokračují jednání o možném spojenectví ve vedení radnice. Do 27 členného zastupitelstva se v komunálních volbách dostalo 5 uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo 8 mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se 7 mandáty. Třetí hnutí pro město Sokolov bude mít 6 zastupitelů. Čtvrté společně pro Sokolov a volba pro kraj má 4 mandáty a 2 zastupitelů. Zastupitele bude mít na 5. místě SPD. Podle oslovených politiků jsou vyjednávání stále otevřená. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Resort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Resort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádosti. První peníze chce začít vyplácet v březnu, zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Severoatlantická aliance nemá plány ani ambice, které by šly nad rámec ochrany občanů a území společenství. Ve Varšavě to řekl vrchní velitel sil NATO v Evropě Alex Grinkevič. V případě napadení ale aliance bude bojovat. Grinkevič při představení tzv. Strategie vítězství nezmínil ani jednou Rusko. To je ale podle strategické koncepce NATO z roku 2022 považované za největší bezpečnostní hrozbu pro bezpečnost aliance.
5: Vrchní velitel sil NATO v Evropě Alexis Grinkevič řekl, že nevěří, že by konflikt byl bezprostřední a nevyhnutelný. Aliance by jim ale nebyla zaskočena.
6: Zablokujeme počáteční útok. Pokud útok bude pokračovat, zabráníme nepříteli v dalším postupu. V případě potřeby zlomíme nepřátelské síly a vyřadíme z provozu operační bojové systémy.
5: Řekl na Warsaw Security Forum. V odražení útoku by konvenční vojenské síly Severoatlantické aliance, včetně námořnictva a letectva, spolupracovaly s vesmírnými a kybernetickými silami. Severoatlantická aliance je při obraně připravená zasáhnout cíle i hluboko ve vnitrozemí útočníka. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní silnici v Děpoltovicích na Karlovarsku havarovalo osobní auto, na místě je policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne, je tu nový týden a s ním i nový den v kraji, který píše datum 12. října. U mikrofonu je s vámi i dnes David Forst a já vám teď nabízím přehled toho, čemu se budeme věnovat následujících 60 minut právě v tomhle programu, tedy v programu Dni v kraji. V Ostrově u Karlových Varů dnes začíná zkušební provoz nového saunového světa. Do jeho zázemí vás v téhle vysílací hodině zavede aktuální reportáž. Od dnešního dne do středy 14. října se koná celorepubliková sbírka pro nevidomé a zrakově handicapované s názvem Bílá pastelka. Podrobnosti nabídne naše regionální stopařka. Lední hokej, ale také fotbal a házená, to budou náplní dalšího vydání a pořadu Sportovní minuty. No a vydáme se do Ostrova na Karlovarsku, ten je už po 58. hostitelem dětského filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. My vás na něj samozřejmě zavedeme. Teď Srdce jako kámen, to je písnička od Karla Gotta, která otevírá pondělní den v kraji. Příjemný poslech a pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve městech a obcích v Karlovarském kraji pokračují povolební vyjednávání. Například v Mariánských Lázních chce vítězné hnutí ANO oslovit představitele všech politických subjektů, které v komunálních volbách získaly zastupitelský mandát. Podobná situace je i v Aši, kde vítězné ANO je připravené jednat se všemi stranami a uskupeními, které se dostaly do městského zastupitelstva. V Ostrově u Karlových Varů dnes otevírají ve zkušebním provozu rekonstruovanou městskou saunu. Relaxační areál teď nabízí celkem 5 saun s kapacitou 40 lidí. Kdy byla sauna postavená a co nového na návštěvníky ještě čeká, říká hlavní architekt přestavby Břetislav Kubíček.
2: Sauna jako taková byla postavena v rámci akce Z zhruba před 50 lety. Oživením určitě bude Priznicův chodník a pak také některé dekorace, které jsou vytištěné na skle.
1: Další podrobné informace uslyšíte už za chvíli. V Karlovarském kraji dnes začala tradiční celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka pro nevidomé a zrakově handicapované. Tématu se budeme věnovat ve dnu v kraji. V Chodově na Sokolovsku plánují revitalizaci panelového sídliště v Husově ulici. Součástí úprav bude zpřístupnění pravého břehu Chodovského potoka, mobiliář, víc parkovacích míst a vybudování nových chodníků. Práce vyjdou na asi 30 milionů korun, 50%.

0: To, co tady stálo, pak bohužel to ustupuje stavbě.
1: S dalším dopravním omezením musí počítat řidiče na silnici mezi Karlovými Vary a Nejtkem. Silničáři dnes začali s opravou povrchu vozovky zhruba 700 metrů dlouhého úseku u kamenolomu poblíž Děpoltovic. Provoz v místě řídí pracovníci údržby silnic. Oprava potrvá do 22. října.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: spojení dvou slovenských interpretů Adama Ďurici a Emy Drobné a vznikla tahle báječná písnička Naše hriechy právě teď přesně ve čtvrt na šest odpoledne na frekvencích rádia vašeho kraje. V Ostrově u Karlových Varů dokončují přestavbu saunového centra na saunový svět. Za projekt moderního volnočasového areálu město zaplatí 35 milionů korun a právě dnes začal v saunách zkušební provoz. Do sauny jsme se podívali těsně před dokončením samotných interiérů.
1: S architektem panem Břetislavem Kubíčkem stojíme uprostřed nového nebo rekonstruovaného saunového světa tady v Ostrově. Kde to jsme přesně teď?
2: Teď se nacházíme v části u Priznicova chodníku. Sauna jako taková byla postavena.

0: Stavena v rámci akce Z zhruba před 50 lety. Bylo potřeba ji nějakým způsobem oživit a zrekonstruovat.
1: Jak to bylo složité umístit moderní technologie do toho starého objektu, který třeba nemusel být úplně dokonalý, řekněme?
0: Stavebně dokonalý úplně nebyl, ale provoz se podařilo umístit, aby odpovídal moderním podmínkám nebo hygienickým podmínkám. A podařilo se dát i nějakou jednotící vizuální stránku všem těm saunám, které tady vznikly.
1: Do jaké barvy jste se rozhodli celý ten areál zasadit?
0: Volili jsme neutrální barvy v kombinaci béžových a zelenkavých keramických obkladů v kombinaci s dřevem. Pro oživení jsme použili nějaké prvky výraznějších barev, žlutá, případně nějaké další drobné doplňky.
1: Vystavba saunového světa do více než 50 let starého objektu znamenala kompromisy a hlavně pro stavbaře řadu překvapení. Své o tom ví Tomáš Šmitek z vybrané zhotovitelské firmy.
2: Nejvíc nás asi zaskočilo původní provedení celé té stavby, kde tady byla spousta překvapení, kterými jsme se zabývali vlastně od samého začátku a nepřestávala nás ta stavba překvapovat do posledního okamžiku. Takže.
1: Co to bylo přesně? To byly křivé stěny třeba nebo?
2: Křivé stěny, odpady, střechy, tady toho bylo fakt spousta, ani vám to teď nedokážu všechno vyjmenovat, jo. Bylo toho fakt hodně.
1: Nově vytvořený saunový svět má nové vytápění, zázemí areálu je doslova nabité moderními technologiemi. Návštěvníkům by ale mělo nabídnout i zajímavý vizuální zážitek.
0: Oživením určitě bude priznicův chodník, který nebývá zcela standardní součástí, a pak také některé dekorace, které jsou vytištěné na skle, převážně tedy přírodní motivy. Je to víceméně dekorace, která trošku přispěje k oživení těch odpočíváren, ochlazovny.
1: Dodává hlavní architekt projektu Břetislav Kubíček. Přestavba staré sauny trvala přes 2 roky. V současné době areál nabízí 5 saun různých typů. Venkovní část areálu chtějí stavebníci dokončit na přelomu října a listopadu. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Volby 2026. Senátní volby jdou do 2. kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V ulicích měst po celé České republice, včetně Karlovarského kraje, dnes lidé potkávají dvojice dobrovolníků v bílých chytričkách se sbírkovými kasičkami. Začal totiž tradiční v pořadí již 27. ročník celonárodní veřejné sbírky s názvem Bílá pastelka. Se mnou je teď ve studiu i naše regionální stopařka Lucie Chládková, která na tohle téma zjišťovala podrobnosti. Lucko, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Je to přesně tak. Dobrovolníci dnes vyrazili do ulic nejen v krajském městě, ale potkávat je můžete i v Chebu, Sokolově nebo Ostrově. Sbírkové dny potrvají od dnešního pondělí až do středy 14. října. Celkem v rámci celé republiky letos do ulic vyráží přibližně 2000 dobrovolnických dvojic, převážně z řad středoškolských studentů.
1: Bílá pastelka je už zavedený symbol. Pojďme si ale připomenout, komu konkrétně vybrané peníze pomáhají a kolik lidí vlastně v Česku s rakovým handicapem trpí.
2: Podle statistik žije v České republice více než 75 tisíc lidí se zrakovým postižením. Výtěžek této sbírky, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, jde na financování naprosto klíčových služeb pro tyto osoby. Jde například o obecně prospěšnou společnost Tyflo Servis a krajská tyflocentra. Peníze z kasiček pomáhají financovat věci, které si zdravý člověk neumí představit. Nácvik samotné chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů, výuku Brailova písma, ale v dnešní době hlavně výuku práce s moderními technologiemi. Lidé po ztrátě zraku se totiž musí naučit ovládat chytré telefony nebo počítače úplně jinak. Pomocí speciálních hlasových čteček a aplikací, které jim vrací samostatnost do každodenního života.
1: A pokud naši posluchači dobrovolníky v ulicích potkají, jakým způsobem mohou přispět a kolik vlastně symbolická bílá pastelka stojí?
2: Doporučený příspěvek za jednu pastelku je 40 korun. Organizátoři šli samozřejmě s dobou, takže pokud u sebe lidé nemají hotovost, každá sbírková kasička je nově vybavena platebním QR kódem. Stačí ho načíst v mobilním telefonu a poslat příspěvek elektronicky. Přispět lze samozřejmě i online přímo na webu Bílá pastelka nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS pastelka na číslo 87 777. Pro představu, jak mocná tato solidarita je, v loňském roce se v České republice podařilo vybrat přes 6 milionů korun a organizátoři doufají, že letos toto číslo opět o kousek posunou.
1: Letošní ročník prý přináší i jednu společnou novinku na závěr sbírky. Je to tak, Lucko?
2: Ano, letošní ročník vyvrcholí ve středu 14. října, přesně v 18.30, akcí na Václavském náměstí s názvem Minuta dobra pro bílou pastelku. Půjde o symbolický moment, kdy lidé napříč republikou mohou v jeden okamžik spojit, vyjádřit nevidomým podporu a během jediné minuty třeba poslat zmíněnou dárcovskou SMS nebo sdílet o světu na sociálních sítích. Celá akce se navíc koná záměrně v tyto dny, protože ve čtvrtek 15. října probíhá Mezinárodní den bílé hole.
1: Lucko, děkujeme za užitečné informace právě na tohle důležité téma a zítra v rámci regionálního stopaře opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

hudba laskavá.

Víte, že název pro americký dolar pochází z Jáchymovského stříbrného tolaru? Ten se zde začal razit v 16. století. Dnes jeho název pro svou měnu používá řada zemí po celém světě. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar, je tady další souhrn sportovního dění v Karlovarském kraji. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. Hokejisté Karlových Varů v extralize odjeli z Liberce s vysokou porážkou 0-5. Rozhodla první třetina, ve které domácí čtyřikrát skórovali. Pokračuje trenér Energie Pavel Patera.
2: Nějakých 7-8 minut vyrovnaný zápas do té první reklamy a mezi těma dvouma reklamama. Nechci říct, že nám to napadalo, protože nám to tam napadalo naprosto správně. Liberec šel do toho předbrankového prostoru u nás ve třetině, tam vyhrával veškerý souboje. My jsme tam u nich ve třetině nechodili. Zasloužená první třetina 4-0 a ta vlastně rozhodla o výsledku.
1: V neděli si Energie v Matony aréně spravila náladu výhrou 3-1 nad Kladnem. Rozhodující branku vstřelil Petr Tomek.
3: Samozřejmě jsme si něco k tomu řekli, ale narejpali jsme se v tom dlouho, protože byl jenom jeden den na odpočinek a dneska se zase hrálo a tady se ukázala ta síla týmu, že jsme se z toho dokázali odrazit a předvíct dneska výborný výkon s dobrým výsledkem.
1: Ve druhé nejvyšší soutěži Sokolov zvítězil na ledě Slávie 4-3 po nájezdech, poté ale padl na vlastním stadionu Střebíčí 2-3. Příčiny prohry hledal kouč Baníku Tomáš Mariška.
4: Já si myslím, že na mnoha momentech jakoby chyběl buď půl krok, nebo prostě větší síla na hokejkách. V tom ten soupeř byl v mnoha šancích prostě důraznější, rychlejší, šikovnější a potom rozhodli speciální formace. My jsme se dokázali prosadit po jedný přesilový hře, ne přesilový, ale z toho tlaku jsme získali jeden gól a bohužel jsme neubránili dvě přesilovky soupeře, takže ty speciální týmy dneska rozhodli v 5-5, to bylo v podstatě 1-1.
1: Házená Kinžvart SK Cheb v československé interlize v Chebu pouze remizoval se Šalou 26-26. Čtyřikrát se trefilo domácí křídlo Kristýna Hejkalová.
5: Ještě pár minut před koncem jsme prohrávali o dva góly, takže tím, že jsme se nevzdali a dokázali jsme ten zápas dovést do remízy, je vlastně nakonec teda získaný bod. Skvělé vstupy do zápasu jsme v posledních dvou zápasech měli, bohužel se nám to nepodařilo udržet po celých 60 minut, což je samozřejmě v házenkářském zápase nejdůležitější, aby to skóre bylo pozitivní i po 60 minutách.
1: Ve čtvrté fotbalové lize Sokolov porazil dosud vedoucí Hostouň 2-1. Své svěřence tak pochválil kouč Baníku Lukáš Kislinger.
6: Ukázali DNA Sokolova, který tady chceme mít, odjezdili to pozadku. My jsme de facto hosty k ničemu nepustili. Mrzí nás inkasovaná branka někdy v 95. minutě, ale říkám znovu opakuju, že musím kluky pochválit a chtěl bych pochválit ty fanoušky, kteří za náma stáli teď i v období, kdy se nám nedařilo a dneska nás hnali dopředu, takže já jsem za to neskutečně rád za ty tři body.
1: Ostrov na hřišti pražského Meteoru a Cheb ve Slaném prohráli schodně 0-3. Karlovy Vary ve Štětí dvakrát vedli, nakonec si ale odvezli pouze bod za remízu 2-2. Hejbalisté Karlových Varů po prohře 2-5 ve Vsetíně ve druhém semifinále play-off extraligy v Sokolovské hale podlehli Valachům 4-5. Tolik sportovní minuty s datem 12. října. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
7: Každý

0: Vynikající seriál České televize Zdivočelá země a písnička z něj od Karla Černocha, Sen kovbojů, 17 hodin a 41 minut. V Ostrově u Karlových Varů je už v plném proudu dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabízí více než 40 soutěžích snímků, premiéry i předpremiéry, ale také setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau, která podle scénáře Oty Hoffmana vznikla před 60 lety. Český rozhlas Karlovy Vary dopoledne z festivalového dění vysílal přímý přenos. Se zajímavými hosty si povídal moderátor Radim Jihlík.
1: Proti mě sedí vždy usměvavá, pozitivně naladěná Veronika Frajmanová, která ale vrtí hlavou, že to není pravda. Jak moc vlastně vyznáte tenhle festival v Ostrově?
2: Moc ne, musím říct, že se postupně seznamuju, ale jednou jsem tady, myslím, byla v rámci festivalu Číst dětem.
1: Ale letos vás potěšili, mimochodem pořadatelé této přehlídky, Zlatou
2: ano.
1: buřinkou, což
2: ano.
1: je takové prestižní ocenění za mimořádný přínos v té dětské tvorbě, dětské kinematografii. Jak moc vlastně velkou roli a důležitou hraje právě ta kinematografie v té vaší tvorbě?
2: Musím říct, že z začátku hodně, protože my jsme taková generace, která měla tu fajn možnost naučit se na těch dětských inscenacích, pohádkách pro děti, pracovat v televizi. Tím jsme se otřískali a nebylo to pak, že když člověk dostal někde ve čtvrtém ročníku hlavní roli, tak už jsme přeci jenom byli jako ostřílený v práci s tou technikou. To si myslím, že současná generace nemá, že je to vždycky jedna šance a dost. V současné době vlastně Princezna zakletá v čase má pokračování Prince zakletého v čase, který se v současné době točí a tam chůva jako taková ta otevřená mateřská náruč opět funguje. Takže se ráda vracím k tvorbě pro děti.
1: Mým dalším hostem je režisér i producent jednoho ze snímků, který se tady je v rámci filmové přehlídky promítá. Ten snímek se jmenuje Pitomá příroda a ten host se jmenuje Juraj Procházka. O čem ten film je?
3: No, ten film je o mladým chlapci, který vlastně je ve školce, chce se dostat do první třídy se svým kamarádem, ale má trošku problém v tom, že je takový zrychlený a paní učitelka ho do té školy úplně neví, jestli ho přijme. Šišla a trošku neví, co sám se sebou. Zachrání ho trošku v tom jeho dědeček, který ho vezme na týden na svoji chatu a tam mu ukáže, že příroda ho může i vyklidnit. Ukáže mu, že když začne trošku jinak dýchat, trošku si všímat víc sebe než hry na telefonu nebo někde v počítači, takže se mu může změnit svět.
1: Ten chlapec se jmenuje Eliáš Diviš, toho dědečka hraje Jaroslav Dušek. Kde se zrodila ta myšlenka? S tím nápadem někdo přišel? To je váš nápad? Nebo jak jste k tomu dospěl?
3: No, já jsem se začal zajímat o vlastní dech před pár lety. Pak jsem si všiml, že vlastně moje dcera, že jsem jí předal nevědomky takový špatný dechový vzorec, co dělá spousta rodičů, ani o tom neví. No a řekl jsem si, že je potřeba s tím něco udělat, protože dělám filmy, tak vymyslel jsem pentalogii a tohle je vlastně první díl té pentalogie. Cíl je toho, aby jsme se podívali na sebe a na svoje děti a trošku jinak začali pracovat sami se sebou a s tím dechem, protože dech ovlivňuje velmi mnoho v našich životech, aniž si to uvědomujeme.
1: Využijeme té příležitosti, abychom si k mikrofonu pozvali toho nejpovolanějšího, tedy ředitele této přehlídky, Vladimír Keblůšek. Jaký byl začátek, jak se vám povedl úvod letošního ročníku festivalu? Začalo to včera?
4: Mně se to těžko hodnotí, protože já samozřejmě mám zkreslený pohled na ty věci, ale myslím si, že to bylo jedno z nejlepších zahájení, který jsme tady za posledních 5 let měli, alespoň tak o tom hovořili diváci. A svědčil o tom v podstatě i plný sál. A venku bylo doslova narvané náměstí lidmi, kteří přišli pozdravit Zdeňka Svěráka a Veroniku Frajmanovou, Pepu Dvořáka a další herce, kteří dorazili. Tak to mě vždycky těší.
1: Které další hosty jste pozvali nebo během týdne, protože festival se koná do pátku, ještě tady v Ostrově zahledneme, uvidíme.
4: Vystřídá se jich tady velká řada, protože ke každému filmu máme delegaci a máme potvrzenou delegaci. Filip Renč, pan režisér, se sem těší do Ostrova. Veronika Žilková by měla také dorazit. A spousta dalších, je tady Zdeněk Zelenka, pan režisér, který bude mít svoji talk show. Bohuš Josef tady bude zpívat, takže si myslím, že je to atraktivní i v následujících dnech. A není to jenom o filmu, ale je to i o zábavě.
5: Den v kraji.

0: počasí.
1: Je 11 minut před 18 hodinou. V tuhle chvíli v Karlových Varech vysvětlo sluníčko, udělalo se nám na večer krásně, tak bude to pokračovat nebo ne? To se dozvíme od Pepy Cinka z Českého hydrometeorologického ústavu. Pepo, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Tak jaké bude počasí?
2: V noci na zítřek té oblačnosti postupně bude dále ubývat. Očekáváme během noci postupně jasno nebo skoro jasno. Krátko se nám pak začnou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. No a to zítřejší ráno bude hodně studené. Zítřejší ranní teploty ty nám klesnou na 3 stupně až 0 v údolích. Tam se mohou dostat o jedněl i pod 0. Můžeme naměřit na některých místech dokonce až minus 2 stupně Celsia. No a vítr v noci povane pak jen slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí tedy zítra? V noci. 13.10. Ano.
2: V noci a ještě bych se dostal teda na ten zítřek.
1: Ano.
2: Čeká nás zítra už teda méně oblačnosti než dnes. Z velké části bude tedy slunečno. Po rozpuštění těch ranních mlh nebo té zmiňované nízké oblačnosti nás čeká tedy skoro jasno až polojasno. Až později odpoledne začne té oblačnosti od západu postupně opět přibývat. Obloha se na večer začne zatahovat a v té první polovině noci na středu se pak přidá místy občasný déšť. No a nejvyšší denní teploty ty nám vystoupí zítra na 12 až 15 v tisíci metrech na horách. Tam očekáváme ta maxima kolem 8. No a vítr zítra povolené pouze slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Takové bude počasí, teď máme kompletní, jak ráno, tak zítra přes den od Pepy Cinka. Pepo, díky moc, mějte se fajn a naslyš.
2: Hezký večer, naslyšenou.

na cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Dechovka na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bůlka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. V rámci festivalu Jablek v Mariánských Lázních bylo vyhlášeno ocenění Zelená hvězda. Koalice se znovu neshodla na novele školského zákona. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 14 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Dnes podepsala memorandum o spolupráci. Strany ještě jednají o rozdělení funkcí. Primátorkou zůstane Andrea Pfeffer-Ferklová z vítězného ANO. Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář, oba ANO, i Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. A přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý také z Karlovaráků. Informovala o tom primátorka s tím, že koalice bude mít v 35 členem zastupitelstvu 18 mandátů. Rada města zůstane 9 člená. Jednání završené podpisem koaliční smlouvy chtějí strany dokončit příští týden. Programové prohlášení zveřejní následně. V rámci 14. ročníku lázeňského festivalu Jablek v Mariánských Lázních bylo v neděli vyhlášeno ocenění Zelená hvězda. Ta je udělovaná za významný počin v oblasti praktického prosazování udržitelného způsobu života a ochrany přírody a životního prostředí. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková, vítězkou letošního ročníku se stala Pavlína Remešová z Lipné u Hazlova na Chebsku. Oceněná byla za akci Dýňobrání, kterou navštívilo přibližně 3,5 tisíce návštěvníků. Za její pořádání získala Zelenou hvězdu, pamětní list a finanční dar ve výši 50 tisíc korun. Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů jednala ráno koaliční rada. Neshody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou.
3: Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor.
4: Pokud se nedohodneme, tak jsou koaliční partneři zodpovědní za to, že ten současný nevyhovující systém bude pokračovat dál.
3: Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Změny jsou nutné taky podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce.
5: Asistenti byli pouze na doporučení poradny, tak konečně by se stali plnohodnotnými zaměstnanci školy.
3: Peníze na asistenty by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Německé spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko začala jednání o zemské vládě. Potenciální koalici by mohla vytvořit trojice levicových stran. Sociální demokracie, levice a zelení by měly v zemském sněmu většinu 39 hlasů. V opozici by z 32 křesly skončila nacionalistická alternativa pro Německo, informuje o tom agentura DPA.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy i déšť. Nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou postupně většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor, dejte na silnici 21 u obce Drmoul u Mariánských Lázní. Máme tam hlášený ve směru na Cheb Planou odstavený porouchaný kamion.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
6: Krásný a klidný poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Dnešní pořad si dovolím věnovat jednomu z nejlepších textařů dechové hudby, kterým byl bezesporu pan Bohuslav Nádvorník. Jeho zpěvné a především kvalitní texty byly vždy ozdobou tvorby předních dechovkových skladatelů. První text Bohuslava Nádvorníka, který si dnes poslechneme, bude na melodii skladatele Rudolfa Mišky a jmenuje se Brýle mámení. Zaspívám vám ho s Bárou Břečkovou za doprovodu plzeňské dvanáctky Jaroslava Tachovského.

Bohuslav Nádvorník se narodil 19. prosince 1920 v Bílé Třemešné u Dvora Králové. Vystudoval obchodní akademii a už v té době se začal horlivě věnovat hudbě. Hrál na kytaru a zpíval ve sboru i sólově. Za druhé světové války byl totálně nasazen v Německu a tudíž musel na nějaký čas přerušit své umělecké aktivity. Nyní nás čeká Nádvorníkův a Waldaufův valčík Řeka zpívá v podání Svatavy Černé, Zorky Kohoutové a Josefa Zímy. Hraje malá dechová hudba Waldaufinka.

Po válce se Bohuslav Nádvorník stal členem armádního uměleckého souboru a začal pracovat coby textař v Československé obchodní komoře. První písňové texty psal především pro své přátele, swingové zpěváky z pražských barů a kaváren. O první spolupráci ho požádala zpěvačka Alice Farkašová, která v té době vystupovala s orchestrem Jiřího Procházky v pražském baru Alhambra. Texty Bohuslava Nádvorníka se líbily a poptávka byla čím dál větší. Jeho první písnička, která vyšla na gramofonové desce, se jmenovala Ty jsi můj anděl strážný. Naspíval ji Rudolf Cortés a zazněla i ve filmu Dovolená s andělem. Původně španělské tango La Paloma je jedním z evergreenů, které Bohuslav Nádvorník ozdobil svým textem. Za doprovodu malé kapely Vladimíra Kettnera nám ho zaspívá Ivana Zbořilová. Thank you.

V roce 1955 dal Bohuslav Nádvorník výpověď v práci a odešel na volnou nohu, aby se mohl naplno věnovat textařině. V 50. letech patřil společně s Vladimírem Dvořákem k naší textařské špičce a psal texty pro zpěváky nejslavnějších orchestrů té doby v čele s Karlem Vlachem. Z jeho nejznámějších textů můžeme jmenovat písně jako Příběh naší lásky pro Ivetu Simonovou a Richarda Adama, Vždyť jsou Vánoce pro Evu Pilarovou a Valdemara Matušku nebo Karlem Hálou naspívaný swingový evergreen Všichni tancovat jdou. Začátkem 60. let s nástupem nových trendů a stylů v populární hudbě se Bohuslav Nádvorník začal víc a víc věnovat textování dechovkových skladeb a zcela tomuto žánru propadnul. Další jeho známá polka je na hudbu Josefa Ginsla a jmenuje se Zámecká kastelánka. Za doprovodu Lesanky zpívají František Ledinský a Jitka Koutecká.

Texty Bohuslava Nádvorníka hojně využívali skladatelé jako Antonín Ulrich, Vladimír Fuka nebo Jaroslav Marek. Ale jeho nejrozsáhlejší spolupráce byla s Karlem Waldaufem. Jak sám Bohuslav Nádvorník v jednom z rozhovorů řekl, s Karlem Waldaufem se občasně setkávali, ale nikdy ne za účelem společné tvorby. Jejich umělecká spolupráce probíhala zásadně buď telefonicky nebo poštou. Jednou dostal poštou od Waldaufa noty a bylo tam napsáno: pane Nádvorníku, něco hezkýho. Bohuslav Nádvorník celou noc přemýšlel, jak text k zaslané melodii uchopit, a až ve 4 ráno ho napadl slogan Mládí nevybouřené. A tak vzniknul jeden z velkých hitů. S Karlem Waldaufem napsali také slavný valčík Tvé vlasy kvetou, maminko. My si ho poslechneme v interpretaci Zorky Kohoutové a dechové hudby Kutilky.

Trampové dlouho netušili, kdo je autorem jejich oblíbené písně Pampelišky. Skupina Červánek, která písničku proslavila, uváděla, že autor je neznámý a že se jedná o americkou lidovou píseň. Ovšem, jak se po letech ukázalo, ony Pampelišky napsal pod názvem Ztracené hvězdy právě Bohuslav Nádvorník a melodii složil zpěvák Richard Adam. Ten se tehdy přihlásil na ochranném svazu autorském a tam se zjistilo, že píseň skutečně vznikla ve spolupráci dvou zmíněných pánů už v roce 1961. My si Pampelišky poslechneme v podání jihočeské veselé muziky a zaspívá nám ji Dalibor Doubek.

Bohuslav Nádvorník napsal za svůj život více než 1700 textů a mimo jiné byl také společně s Františkem Živným u zrodu nejlegendárnějšího dechovkového televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Zemřel 4. května 1994, ale jeho texty dodnes zůstávají těmi nejlepšími, jaké můžeme ve zpěvníku naší dechové hudby najít. Důkazem toho bude i závěrečná polka Zamilovaný měsíc, kterou vám zaspívám společně s Ivanou Zbořilovou. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Úvodní písnička v podání domažlické muziky už nám prozradila, kam se vydáme v dnešní folklorní půlhodince. Ano, čeká nás malé ohlédnutí za letošními chodskými slavnostmi a s nahrávkami se tedy v následujících minutách vrátíme do Domažlic. Máme pro vás totiž první část výběru ze záznamu, který jsme letos během chodských slavností v Domažlicích pořídili na scéně u brány na náměstí. V dnešním špalíčku vám konkrétně nabídneme snímky z pořadu s Plzeňáky za folklórem, který proběhl 15. srpna dopoledne na této scéně a který jsme také, pozor, zároveň živě přenášeli. Vystřídali se v ní ti nejlepší muzikanti a zpěváci z různých míst Chodska a my si je teď ještě jednou připomeneme. Na úvod nám zahrála domažlická dudácká muzika, kterou si teď poslechneme ještě jednou. Zpívat bude Kamil Jindřich. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

jedenkrát, se svou dívčí poleží ti ještě jedenkrát, se svou dívčí spát, se svou dívčí poleží ti hezky.

V dnešním Špalíčku posloucháme živé nahrávky, které jsme pořídili během letošních chodských slavností v Domažlicích. Dolní Chodsko v pořadu s Plzeňáky za folklórem jako tradičně zastupoval chodský soubor Mrákov, který stihl v Domažlicích vystoupit ještě předtím, než se přesunul do Mrákova, kde se i letos konala chodská hýta. A také vystoupení Mrákovských si tedy teď můžeme poslechnout.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní dnes s živými nahrávkami z letošních chodských slavností v Domažlicích, konkrétně z pořadu S Plzeňáky za folklórem, který proběhl v sobotu 15. srpna dopoledne na scéně u brány na náměstí. V letošním roce do něj přispěl i mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem a pak také malá teňská dudácká muzika, které si poslechneme právě teď.

Živé nahrávky z letošních chodských slavností v Domažlicích posloucháme v dnešním špalíčku lidových písní a pochopitelně nemůže chybět ani snímek národopisného souboru Postřekov, který se, tak jako každý rok, také představil v rámci pořadu s Plzeňáky za folklórem. Stejně jako mrákovští, tak i postřekovští ovšem měli v rámci chodských slavností i svůj samostatný pořad a i ten jsme pro vás letos natočili. Kdy si ho v našem vysílání můžete poslechnout, tak to vám povím hned po písničce.

dohráli a dospívali Postřekovští, tedy národopisný soubor Postřekov. No a já pro vás hned mám slíbenou pozvánku k poslechu jejich dalších snímků z letošních chodských slavností v Domažlicích. Jejich pořad Postřekovský vokínko jsme totiž také natáčeli. A ve špalíčku lidových písní vám ho kolega Josef Kuneš nabídne ve středu 21. října v 6:30 večer. No a rovnou přidám i další pozvánku. Záznam pořadu Mrákovských, Hýtácí z Mrákova, si pro změnu ve špalíčku můžete poslechnout už pozítří, tedy 14. října v 18:30. A dnešní špalíček nám zakončí Konrádyho dudácká muzika, která v letošním roce v Domažlicích měla na starost pořad Dudácké štandrle. Vydařil se báječně a naše mikrofony Českého rozhlasu byly také u toho. A tak ještě pozvánka do třetice. Záznam pořadu Dudácké štandrle si v našem vysílání nenechte ujít v pondělí 19. října v 6:30 večer, tedy přesně za týden. Pro dnešek se loučí a hezký večer přeje Michaela Vondráčková. Domažlice.

do Mašlice sú pěkný městečko, je tam pivovar, dobrý pivečko. A do Mašlice sú pěkný městečko, je tam pivovar, dobrý pivečko. Hey!

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech uzavře vítězné hnutí ANO koaliční smlouvu s hnutím Karlovaráci a Občanskou demokratickou stranou. Mezi Karlovými Vary a Nejtkem začíná oprava silnice u kamenolomu. Nový film Václava Marhoula Doznání bude mít premiéru na Varšavském filmovém festivalu. A zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 14 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary budou mít koalici složenou ze tří politických uskupení. Vítězné hnutí ANO se dohodlo na další spolupráci ve vedení města s hnutím Karlovaráci a s ODS. Dnes odpoledne jejich zástupci podepsali společné memorandum. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí projednat v průběhu příštího týdne, potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
2: My jsme dnes podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů, a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu a také programové prohlášení.
0: S dalším dopravním omezením musí počítat řidiči na silnici mezi Karlovými Vary a Nejtkem. Silničáři dnes začali s opravou povrchu vozovky zhruba 700 metrů dlouhého úseku u kamenolomu poblíž Děpoltovic. Provoz v místě řídí pracovníci údržby silnic. Jak informuje krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, oprava potrvá do 22. října. Dopravu na silnici komplikují i stavební práce před starou rolí, kde kyvadlovou dopravu řídí semafory a především v raní a odpolední špičce se tam tvoří kolony. Film Doznání Václava Marhoula bude mít světovou premiéru na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu 15. října. Novinka se odehrává v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 a tématem je podle režiséra zachování morální integrity a sebeúcty ve chvíli, kdy jde člověku o život. Ve filmu mimo jiné hraje Brad Dourif, držitel Zlatého glóbu za přelet nad kukaččím hnízdem Miloše Formana. Českým divákům se Doznání představí 28. ledna. Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery podle něj zranili 33 lidí. Podle něj je tak jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident taky navrhl 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v reakci na to prohlásil, že Ukrajina se nezaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl.
1: Počasí.
0: Noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, večer přibývání oblačnosti a místy déšť, nejnižší noční teploty plus 3 stupně až 0, na horách 0 až minus 3 stupně, nejvyšší denní teploty 11 až 14. Rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Maginsová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začneme? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná spřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle spřeška je, je to jedno slovo a ku podivu na něj narážím dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: růstu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž i

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Toužím ti vrátit z Mosta do Frosta, tak jako v našom městě starosta. Hlavy by jsme mali čisté a duše cítili to jisté.
1: Počúvate Stretnutie. Vlastimil Fabišik už desiatky rokov spája organizovaním kultúrneho života nielen slovenské, ale aj iné národnostné menšiny v Českej republike. Usadil sa v Brne, kde každý rok na jeseň prebieha Babylon Fest, prehliadka kultúry a gastronómie národnostných menšín, ktoré žijú na Morave. Práve na organizovaní Babylon Festu sa Vlastimil Fabišik už roky podieľa. Aká bola jeho cesta do moravskej metropoly, ako vnímal rozdelenie Československa a čo presne je jeho profesia, to zisťoval Janis Moras.
2: Vlastimil Fabišik se do Brna dostal v roce 1975 díky působení ve vojenském folklorním souboru Jánošík. Jak se ale stalo, že tu od té doby už více než 50 let žije?
3: Já jsem přišel do Brna jako tanečník na základě výběrového konání do vojenského souboru pěsní a tancov Jánošík, ale moje folklorné začátky byly asi v 5 rokoch v rodné dědinke Kojšov, odkud pocházím. Moja cesta v Jánošíku byla tak zaujímavá, pretože v tom súbore som si našiel partnerku, potom manželku a ja som sa hneď po skončení vojenskej základnej služby v Jánošíku oženil. Narodila sa nám dcérka a od tej doby bývam tu.
2: Po rozdělení Československa se Vlastimil Fabišik stejně jako tisíce dalších Slováků ocitl v situaci, kdy se ze dne na den stal národnostní menšinou ve vlastní zemi.
3: Tu zmenu jsem prežíval velmi těžko, protože víte, uzatvorila se hranica a já jsem sice mohl jazdit domů, kedy jsem chcel a to robím aj dodnes, ale to, že jsme se rozdělili, tak bylo pre mě dost také psychicky náročné. No nie, člověk si zvykne na všetko a čo se týká národnosti menšiny slovenskej, tak tu v podstate od roku 1993 spolupracujem so Slovákmi žijúcimi v Českej republike. Ja som prvý miesto predseda obce Slovákov v Českej republike. Pôsobil som v regionálnej obci Slovákov v Brne. No a mám vlastný súbor, ktorý sa venuje slovenským ľudovým tradíciám. Ten súbor sa volá Púčik, takže rozvíjame slovenské tradície tu na Morave a v Českej republike.
2: Od roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
3: Pre mě najviac je ten hlavní program, který je Deň národnostných menšin. A tam chceme ukázať, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedlá, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšín, ich kultúru, ich gastronómiu.
4: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
3: Já jsem vedoucí správy divadelných budov, aby som to upresnil, takže mám na starosti 3 poměrně velké divadla v Národnom divadle Brno. Janačkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bylo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy a na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šněrch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šněrch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem si na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat.

0: seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled, a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes, a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme o, nebo často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
0: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy, a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni, a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
0: tam stále
1: brněnský Bronx.
0: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, která se, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moc shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím za ty věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: Ano, on říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní, úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj, to takhle pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
1: jako... Ten vztah, nebo to,
2: aby se... Uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma. A to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase, úplně asi vyhnout, přesně. Jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
2: no, že? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak byl papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kýpí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takových podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat, tak aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš na sádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapry u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý čtvrtý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je Třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný.

0: Třecí, Výtažné a Hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
1: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
2: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
1: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
2: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
1: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
2: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých linií třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
1: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
2: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
1: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského, tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
2: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklej na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, měl prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak, jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali, předtím se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct, jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře, dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2kilovou rybu nebo 5kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky. Jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to o jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
8: Na věky

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dlostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.

0: Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
1: No, na to se musím napít.
0: Maminko, vedu ti hosta.
1: Kluku, ty se máš k světu.
2: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
0: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
2: Děkuju ti.
0: Představ si, že tento pán...
1: Vy jste hostinská?
2: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
1: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
2: Jako v ráji.
1: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
0: Říkal jsem pánovi.
1: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
2: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
0: Hned jsem zpátky, pane.
1: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
2: 4 zlaťáky.
1: No až je projím, řeknete si o další.
2: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
0: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
1: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
0: Budete si ještě něco přát?
1: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
0: Stříbrná 4 pence, pane.
1: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
0: To bych musel hodně dlouho pracovat.
1: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
0: Myslím, že ano, pane.
1: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
0: Po jednonohém námořníkovi?
1: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady... Nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
0: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
1: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
0: Děkuju vám, pane.
1: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
0: Budete večeřet, pane?
3: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
0: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
3: Proč pak, hochu? Mně se tu líbí.
0: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
3: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
0: Vy ho znáte?
3: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a 2 jizvy na tváři.
0: Přesně on, pane.
3: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
0: Jak to víte, pane?
3: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
0: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
3: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
1: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
1: Co? Ať mě hrum černý pes.
3: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
1: Můj toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
3: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
1: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
0: Mám přinést polévku, kapitáne?
1: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
0: Ano, pane.
3: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
1: Nejsem. A zmizni odtud.
0: Jak si přejete, pane?
1: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
3: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
1: A kdyby vás bylo

0: Chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovi.
1: Patří nám všem.
0: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
1: Pamatuj na Bengana.
0: Já nejsem Ben Gunn. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli kudy kam.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždy jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: sit and lack?
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: No a v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách. A snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co ses zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Co pak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si do česta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Utálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Utálejte se po močálech.
0: Adame,
5: pojďte zpátky. Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Ví, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na prahu Noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo. A ticho. Opěch je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co
0: s ženskýma
1: to je.
0: Žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsme na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom.

0: tom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
1: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
0: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě, to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
1: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
0: To je hodně těžká otázka.
1: Tak já ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
0: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti, s někým dalším, tak bych ještě hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No, ale potom s tom zjištění tam už není co řešit. To je prostě tečka, konec a není co řešit.
1: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
0: Ne.
1: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
0: Když jste to pravdu, tak jsem napsal mu blížence a býka.
1: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
0: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
1: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to Dana. Už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku i.
0: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano, já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Mějte se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pan primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle tý pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom, to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohleto jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolední, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska z nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mhm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje, tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a ptáme se, jako, jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, musím, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no, a pán hle, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, jde to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večer v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudá, měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takový přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát. A ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pám dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rád k té nemocnici, zaťukám na toho nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět svetého střeva, zněla diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pán, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pánu, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
0: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Alíra, vy jste nám dál, a pán, víš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidech, přesně, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak v Plzni odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkloje a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc. Vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedá. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech, jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu, že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, ale taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to,
0: rozumím.
1: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Kolinka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být

0: Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde Gabča. On začal lítat, sprchovat se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny.

0: hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervní. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6:00 do 6:00, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
1: Tak tomu věřím, tomu věřím.
0: No, ale tak se si sedla.
1: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
0: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obývaku, udělala kafičko a čekala jsem. O půl šesté zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mi v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po dvou letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně. Děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, co se mi jako líbí s tím, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
1: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
0: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně pošťačka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádia, odchutnáte, jo?
1: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No, to je pravda. No. Ale to nechme stranou.
0: Já ráda peču, ale nejím to. No, a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ono říká, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívat, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě se známím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co není šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a potnazili jsme manžele.
1: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale vlastně. ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
0: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
1: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
0: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Až jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Jsem boží, fakt.
1: Budu se snažit. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples a jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si a začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si znajít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, to by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No ale to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne. A tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednou ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně, protože on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě a už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozobali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji. mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zas to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito.
1: Já vám taky,
0: teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo.
1: A
0: mějte
1: jak to
0: se
1: dopadlo
0: hezky
1: na té vaší zahradě? Jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený jen na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nescela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě ujal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou. Žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce, jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuji aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borku.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sen, co řešíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem strašila za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za nama. No a tak, a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no to to je? A on se na mě díval. Ježišmarja, já nevím. Ježiš, tak to není možný. Až jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. A jsem potom tam byla dílo, tak potom za mnou přišel a pohla, ty víš, to nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, než to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom ten, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás,
2: jo?
0: Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akorát mám trošku připravu.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak,
2: a
0: Ludmilo.
2: Tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, zbalíte chlapa.
2: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Tak to jsem zakončila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Je, já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. S Bohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale vzývám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř?

0: než slunce vyjde, ušije ty šaty.
1: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
0: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatra Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatra Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofii závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monheimová.
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávku kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických proužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
6: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit a něžnit.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě a ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten, on to ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávě a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkal, jak se to dělá? No, tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leny.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout. A v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich gratuluje, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsala, já nevím co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, Je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. Je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábu, se neptala, a kde dostala paní Kurvaninko nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v Sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.